Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia

modře, vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju spír na sobě nohu. Fear, enemy so near, 10 deka na papír. Britney je tak modře, vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Maržary, posloucháte Rádio Wave.

Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
5: Nazdar.
6: Tu je
7: Blue
6: Velvet.
5: A posloucháš
6: Rádio Wave.

0: třeba hned?
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo, tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau.

0: Pleják.
1: Pleják.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
3: About to do some big boy shit, okay?

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Se le son du jeune?

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Yo. Yeah.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Na Radio Wave odbíjí 8. hodina ranní, a to znamená první dnešní zprávy, které nám přináší Jiří Klečka.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů trvá na tom, že vedoucím české delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V debatě na televizi Prima Macinka také nepřímo potvrdil, že na vrcholné fórum pojede i prezident Petr Pavel. Šéf diplomacie chce s definitivním složením delegace seznámit nejdřív vládu. Iránci kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe. Potvrdil to na návštěvě Iráku iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi a varoval před jakýmkoliv vnějším vměšováním do této záležitosti. Otevření Hormuzského průlivu je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi Spojenými státy a Iránem, podepsané 17. června. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr, uvedl na sociální síti X generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Připomněl, že v souvislosti se současnou vlnou vedr v Evropě zemřely už stovky lidí. Vyzval proto evropské vlády, aby zavedly akční plán na ochranu zdraví před horkem. Státní zástupkyně obžalovala 9 lidí v kauze výroby pornografického materiálu v projektu Czech Casting. Za obchodování se ženami jim hrozí 5 až 12 let vězení. Podle obžaloby nalákali pachatelé mladé ženy pod smyšlenou legendou modelingového focení pro profesionální agenturu. Následně ale nutili k účasti v sexuálních scénách. Rozsáhlá obžaloba popisuje dílčí skupiny vůči 18 ženám. Podle dřívějších informací Národní centrály proti organizovanému zločinu působila skupina v letech 2016 až 2019. Pořízená pornografická videa zveřejňovala na internetu.
1: Sport.
2: Velkou cenu rakouská Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu, druhý na okruhu ve Spielbergu skončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat, během dopoledne a večera se budou vytvářet přehánky nebo bouřky. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné. Teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

Tiregen.

0: blok. 8 hodin a 8 minut k tomu při datu 29. června, máme tedy předposlední červnový den, no a nám dohrála LA, což je, jak jsem se od své moderátorské kolegyně Terezy Havlínkové dozvěděl, tak to je švýcarka italsky mluvící z písní Oblok, která nám teda otevřela ráno. Pozor, s Jakubem a Terezou. Terezo, dobré ráno.
1: Krásné ráno, hezké vstávání. Otevřela nám tady Oblo. Doufám, že vy otvíráte okno a nejde tam horko. A pokud ano, tak věřte, že dneska bude pršet a už je po všem na chvilku.
0: No, na chvilku. Musím říct, ale jsem ti řekl, Sáro, jak jsem zvyklý, ale Terezo, bude se to vracet v průběhu týdne, to, ty vedra. Ale ano, bude to snad nějakým způsobem přežitelnější. Jak ty to zvládáš? Prostě 30 až 40 už tento moment, tak
1: já
0: jak to zvládáš?
1: Já si nestěžuju. Je to jedna z těch jako mála věcí v životě, které mě až tak nevyhazují, takže. Já doufám, že jste přežili víkend a dělali jste něco příjemného v nějakých příjemných podmínkách tělesné teploty a vnější teploty. Za chviličku nás čeká Isobel nebo třeba Sophie and the Giants a my přejeme krásný zbytek vlastně června a hezký start dnešního dne.
0: Ano, a to se Smack One.

0: Sophie and the Giants a Don't Ask Me to Change. Jednu takovou, ale zásadní změnu naopak vymysleli ve Francii, píše se to tady na našem webu Radio Wave v sekci Wave News, a to kvůli zase horkům, aby se lidem ještě nepřitěžovalo třeba tím, že požívají alkohol, tak se v Paříži úřady shodly na tom, že kvůli extrémnímu horku se zakáže prodej alkoholu, ale ne teda v restauracích a licencovaných barech, ale teda asi jenom všude jinde, což jsme vyhodnotili, že jsou obchody tím pádem.
1: Je to tak, budou to obchody, ale myslím si, že je to možná chyba, že pokud opravdu chtějí nějaké platné nařízení v tomto slova smyslu, tak by měli zakázat asi plošně ten alkohol, protože ten důvod je samozřejmě jasný. V těchto úmorných vedrech, ať si mnoho lidí myslí, že jedno pivečko či vínečko ochladí, je tomu přesně naopak, on alkohol má tendenci dehydratovat. Je to tak, Terezo?
0: No taky, a samozřejmě se prostě opijete dost jako, asi já nevím, jestli jako rychlejší, ale možná i míň jíte třeba, jak je horko. Prostě je to zátěž na organismus, který už tak je v zátěži, protože čelí vysokým teplotám, no a zdravotní pohotovost podle francouzských úřadů je na nejvyšším stupni, no a snaží se právě v současné situaci posílit nemocniční personál, ale taky snížit vlastně počet těch lidí, kteří jsou ohrožený skupiny obyvatelstva a do nemocnice pro pomoc přichází. Já myslím si, že jako tenhle ten víkend byl náročný hodně ve Francii, jsou nároční poslední dny, teda strašně moc teplotně, tak doufám, že tohle omezení pomohlo lidem a že se třeba vlně veder podaří nějak vlastně zkrotit i v ostatních zemích.
1: Zatím to ve Francii řeší tím způsobem, že utíkají do takzvané Bonapartovy dopravní tepny, což je městská plovárna, nebo aspoň si to z ní udělali, to je vlastně kanál v Paříži, který je nyní plný lidí. Ten kanál se nazývá San Martin a měli by se postupně tyto městské plavárny otevírat i nadále v rámci celé Paříže.
0: A to si pamatujeme, že ještě celkem nedávno v rámci olympijských her se řešilo, jestli tam vůbec jde smočit noha, že jo? Jak se to nakonec změnilo, to paradigma? Yeah.

0: 8 hodin, 31 minut a vy nadále posloucháte Ráno s Jakubem a Terezou. Dnes, kdy už se nám pomalu ochlazuje, zná to bude i na vašich fasádách, respektive na fasádách vašich domů. Pozor, Terezo, 8
1: jako, se, jakože se budou lidi méně potit na obličeji, myslíš?
0: No, tak ano, na těchto fasádách taky to
1: takhle
0: bude
1: znát. Takhle jsem to totiž četla já. Každopádně, kam se jako schovat před teply do nějakých jako interiérů je určitě taky otázka urbanismu. My dneska budeme po 18. hodině ale řešit, kdo tyhle otázky ve městech vlastně řeší, a bude to o kancelářích architekta, které rostou jako houby po dešti, i když neprší. Praha má IPR, Brno má KAM, no a nejnovější kancelář architekta vznikla taky počátkem roku v Mostě.
0: Je to tak, a na všechny otázky týkající se tohoto tématu se bude ptát naše milá kolegyně a právě autorka podcastu Fasády, Alena Harciníková. No a řekne nám to, co nám už Tereza řekla, čili nechme se překvapit. Každopádně kemp, to je téma, o kterém bychom se, Terezo, mohli potom nadále bavit během dneška, protože kemp včera definitivně zavřel a přesouvá se na nové působiště. O tom ale později.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Nadále posloucháte Ráno s Terezou a Jakubem na rádiu Wave. No a my tu nebýváme běžně urgentní, ale v tomto případě trochu urgovat budeme, protože, jestli to říkám správně, Terezo, posledních 16 hodin mají naši posluchači na to, aby si poslechli audioknihu Rádia Wave od Dory Čechové, Teresko vrať se, což je tedy deník matky, jejíž dcera byla postřelena na Filozofické fakultě.
1: No na ploše 9 dílů právě můžete vyslechnout tenhle niterný deník spisovatelky a taky matky, která zažila něco, co nikdo zažít nechce. No a dokonce Dora Čechová tady vlastním hlasem vypráví o okamžicích strachu, bezmoci, ale taky i o naději a třeba zázračném přežití. Je to takový dopis spolužákům, kteří zemřeli, a čte ho právě sama přeživší Tereza Doležalová.
0: Já ještě dodám, že samozřejmě zvažte poslech, protože pořad obsahuje popisy násilí a není zcela vhodný pro děti. No a ještě dodám, že účinkujícími je sama Dora Čechová a Tereza Doležalová. Připravila tuto audioknihu pro nás Iveta Novotná. No a zvuku se zhostil Tomáš Pernický. Také za hudbu ještě dodám, že té se zhostil Pavel Jan. No a režisérem byl Mikoláš Arsenjev.
1: Takže můžete k nám na web poslechnout audioknihu na ploše 9 dílů Teresko vrať se už posledních 16 hodin.

0: 8 hodin, 52 minut, teď jenom taková malá vsuvka. Právě posloucháte Smeka a P Money, nadále také posloucháte Ráno s Terezou a Jakubem.
1: A taky posloucháte Radio Wave a ještě dalších zpráv, které si vyslechneme. V celou nás čeká Anabel anebo Hard Life, který si dřív říkali Easy Life, ale život není tak snadný, když kolem vás lítají letecké společnosti.
0: To jsi řekla krásně.
2: 00:00. Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Odbíjí 9. hodina ranní, no a to znamená další dnešní zprávy, které nám přináší Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to zveřejnil Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 a 19 stupni. Čeští záchranáři se včera ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Počet obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele vzrostl na nejméně 1450. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD není potřeba vše vyřídit hned po spuštění registru. Každý čtvrtý Čech má za to, že se nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Vyplývá to z dat Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky ale zároveň ukazují, že Češi by podle respondentů neměli problém o Romech šířit stereotypy. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů, dotazovala se jich agentura Median. Úplné výsledky výzkumu jsou k dispozici na serveru i rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejbalisté prohráli ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě s týmem USA 1-2 v prodloužení a získali po třetí za sebou stříbro. Američané slaví triumf poprvé.
1: Počasí.
2: Teploty 31 až 36 stupňů, čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Během odpoledne a večera se budou tvořit místy přeháňky nebo bouřky i velmi silné. Tolik zprávy, další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: My tady ve studiu Rádia Wave otvíráme druhou hodinu rána s Terezou a Jakubem, a to za doznívání písně Victory Lap. No a takové vítězné kolečko si tady jedeme i s Terezou. A představíme vám další novinku v týdenní rotaci Rádia Wave, a to samozřejmě Media Service a Sleepover. České elektropopové duo Media Service vydává nový projekt Knickers pod záštitou své audiovizuální platformy PBCC Collective. No a projekt ten představuje 5 tracků a 2 skity, které volně navazují jak na předešlé album My Key is the Last Word z roku 2025, tak i na ideu iPhone Music, která dává přednost produkování hudby na dotykovém telefonu místo na počítači.
1: Zároveň pak všechno také, ale musíte malinko postprodukovat, takže to možná líp zní, než to nakonec může i dopadnout, protože to tak málo práce, jak jste čekali, třeba nakonec není, ale to už můžeme posoudit společně. Na projektu se podílel jako hudební producent Artemij Birukov, no a tomu se říká Arty. No a stojí právě za pomocí s mixem a taky masteringem, takže kdybyste si chtěli na svých telefonech skládat hudbu, tak je pak dobré ještě mít u toho po ruce nějakého producenta, aby to znělo tak dobře, jako teď zmínění Media Service a jejich Sleepover.

0: sen?
1: Nadále posloucháte Ráno s Terezou a Jakubem. Nyní, i když teploty venku stoupají a bude tak tomu samozřejmě i během celého léta, tak Radio Wave to nezastaví, protože Radio Wave budete moc potkávat i nadále na nejrůznějších kulturních lokalitách v rámci festivalové scény. Tak Terezo, kde se s Radiem Wave budeme moc v nejbližší době setkat? Už máme červenec, už toho máme mnoho, máme červen, ale následuje červenec, mnoho to máme za sebou, ale mnoho toho máme i před sebou.
2: Víkend začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, takže to znamená, že se už za chviličku můžeme potkat třeba s naším podcastem o filmech Čelisti, ty nemůžou samozřejmě nikdy asi chybět, mi přijde na tomhle festivalu. Takže 9. červenec je tady pro vás, pokud do Varů vyrážíte, tak se tam bude točit živě jeden díl Čelistí, takže si můžete odpočinout od front a od sezení v sále sezením právě na živém natáčení Čelistí, takže to je celkem dobrá zpráva. A pak taky, pokud máte radši hudební festivaly, tak můžete za Radiem Wave vyrazit i na festival Colors of Ostrava.
1: Přesně tak, na Colors of Ostrava totiž budou Buchty live v Aule.

0: Gong, a to už 17. července. Myslím, že právě v aule Gong bude výrazně větší chládek než v té rozpálené
1: industrii. Taky tam bude gong.
0: A bude tam gong. Takže tolik k červenci, ale tím to samozřejmě nekončí. Pokračovat budeme na letní podcastovou scénu, která se už druhý rok odehrává v Trojském pivovaru v Praze. Můžu potvrdit, že je to krásné místo. Loni jsem tam byl hned několikrát. No a letos tedy se můžete těšit aspoň co se té produkce Rádia Wave týče na Casablanku 14. července, na Quest 23. července, no a potom také v srpnu na Chudáčky, a to už tedy 6. srpna.
1: Potom také určitě vyrazte do Uherského Hradiště na letní filmovou školu, kde na vás čeká spousta našich podcastů, no a taky určitě na Popmese, což je srpen, ale zároveň taky dobré si někam poznamenat, protože tenhle festival se v Brně těší velkému zájmu, tam zas na vás čeká třeba Impact. Víc toho najdete na našem webu, abyste se dokázali zorientovat v tom, kde se společně budeme v létě potit.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: 9 hodin 2 a 8, 8 a 20 minut nám dohrává Miguel a jeho Chaos. No a Chaos, respektive v takovém překladu chaos, ten se vytváří samozřejmě i nadále na nejrůznějších ulicích, nejrůznějších městech, a to díky úmorným vedrům. Člověk by si tak řekl, že už opravdu není kam utéci, Terezo, ale ono by to možná tak šlo třeba vycestovat na jinou planetu, což je nyní od neděle dokonce i možné, a to na jakoukoliv planetu.
1: Jedná se totiž o takovou planetární stezku a nemusíte se na ty planety jenom dívat dalekohledem, ale můžete si jejich modely možná klidně i osahat, a to mi přijde zajímavý hlavně proto, že teprve konečně jako fyzicky poznáte, jaký mezi nimi je třeba velikostní rozdíl, což jako z obrázku tak dobře nejde. No a můžete se vydat na výlet do Dolní Cerekvy, do Jihlavsko, kde začíná právě od víkendu fungovat takzvaná planetární stezka, a tam si můžete během jedné hodiny projít celou sluneční soustavu. Po obci ji tam rozšířili tamní deváťáci, řekli si, že takhle hezky vstoupí do letních prázdnin. No a můžete teda chodit a dívat se na jednotlivé planety skované někde třeba v křoví a zároveň se dozvídat, jak jsou velké, jaká na nich je teplota, a říkat si, tak to u nás ještě není tak hrozný.
0: No a jsou v tom měřítku vlastně příliš velké nejsou, protože sama učitelka těchto deváťáků Michála Sobko říká, že doufá, že jí nespadne někam do trávy ta planetka, některá tady z těch planetek. Oni jsou totiž chytře rozmístěny od vlastně začíná to, že máme Merkur, Venus, Země, Mars, takže Merkur od začátku obce a až k, co je ta poslední planeta?
1: No právě.
0: Merkur, Venus, Země, Mars.
1: Jupiter, Saturn, Neptun.
0: Tak, Neptun. A Neptun je samozřejmě u vodárny. No a jeden metr na stezce odpovídá 1,5 milionu kilometrů ve skutečnosti. Platí to tak pro vzdálenost planet od sebe, tak pro jejich vlastní velikosti, doplňuje právě autorka projektu a učitelka Sobko.
1: Takže pokud tady někdo je zastáncem toho, že třeba ještě Pluto tam má patřit, tak můžete vzít nějaké jablíčko prostě a nějak gerilovi ho tam doinstalovat za vodárnu, třeba a to potěší i ostatní.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: Málo kdy se vidí Tereza roztancovaná tak jako na tento skvělý track Tranky, a to od Skrillexe, Tracy, Taichu a Anity B Queen, a jak říká Tereza, je to každopádně frajer. No a frajerský je samozřejmě i podcast Boys, který bychom teďka rádi trochu odpromovali. To tak?
1: Dorazil totiž do Boys herec Saša Rašilov, frajer, který se mi teda jako hodně líbil kdysi dávno v nějaký pohádce snad, kde hrál prince a zároveň kominíka. S Krištofem si povídal o lásce k šipkám, ale taky o odvrácené straně trávení času v hospodě nebo o výchově dětí a dokonce i vnoučat.
0: No tak to je nádherné. Každopádně celý tento díl, pokud vás ukázka zaujme, tak si ho můžete pustit na webu Radia Wave anebo v podcastových aplikacích.
2: Já jsem jakoby v tomhle smyslu neměl problém následkem těch večírků. Problém byl v tom, že já jsem tý práce a těch věcí, těch aktivit, které mě jako pohlcovaly a bavily, měl tolik, že jsem uměrně tomu potřeboval tímhletím způsobem nějakým způsobem jako vypínat, relaxovat, uvolnit se, překonávat nějaký překážky, a v určitou chvíli už jsem vlastně plný hard disk, tomu říkám, prostě měl takovou jako stopku, že některé další věci, které přicházely, jsem nebyl schopný. Od určitý chvíli jsem prostě najednou jako nebral telefony, nebyl jsem k sehnání, nešlo to prostě. Koukal jsem na telefon, jak zvoní, věděl jsem, že ho prostě, že ho nezvednu ani po druhý, ani po třetí, prostě, že to nejde, abych si jako, a někde vevnitř jsem věděl, že se tomu všemu vlastně jako směju, protože to dělám jenom z půdu sebezáchovy, abych si udržel vůbec ještě nějakou jako konzistenci vnitřní, nějaký svůj vlastní, aspoň malej jako domeček, do kterého se člověk jako schová a chvilku si tam vydechne, jo, takže a tímhletím způsobem jsem někdy pak některé věci prošvih proleštil, a jak si říkal, nikdy to nebylo tak zásadní, aby mě to nějak omezilo, respektive takhle dlouho bych to nedělal. Ono to jde docela jako rychle, většinou stačí jako jeden větší průšvih, a jakmile tam ta spolehlivost u těchto těch jako profesí, kdy to je založený na tom, že to je taková hra, jo, ty jsi velký bohem, ty vlastně se o tobě ví, že přijdeš boss, nebo že přijdeš tohleto a tamhleto, že si dáš tohle, nebo si dáš tamhleto, ale ve výsledku, když nejseš prostě na minutu tam, kde máš být, kde tě má nabrat auto a odvést na natáčí, nebo když se prostě nedostavíš na ten muzikanti, na koncert, který mají odehrát, nebo jediný, komu se ten koncert líbí, jsou oni sami, protože to prostě přeženeš, tak to jde jako rychle pryč a strašně rychle. A bezvadný je někdy, teď je to jako celkem dostupný ve všech možných těch otevřených kanálech a komentářích, ve chvíli, kdy člověk jako udělá jednu malou chybičku nebo někde to, tak si to o sobě všechno přečte, že hned to tam jako to, a lidi jako blbí rozhodně nejsou a vidějí a vnímají všechno.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: No a my s Terezou už pomalu míříme do finále, a to do 3. hodiny ranního vysílání. Tak Terezo, jaké jsou zatím pocity a co nás čeká hlavně do konce hodiny?
1: To teď je to nám důležité. Tady dohrává Fimi Guerrero a taky za chviličku Vetlek, nebo Good Times Only a jejich terapie, potom Smích společně s Matem. A takže kdybyste se potřebovali terapeutizovat, tak můžete společně s tímhle trackem, protože zprávy si myslím, že vám moc nepomůžou.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Louise Ndiakouza a Danzle Hess, odbyla nám 10. hodina a dnešní poslední zprávy přináší Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodovny. Kouř se dostal až do ubytovací části. Jednotky teď objekt odvětrávají. Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Požár nikoho nezranil, záchranáři ale na místě preventivně vyšetřují evakuované seniory. Vietnam stále častěji využívá obecně formulovaných zákonů k zatýkání aktivistů, disidentů a dalších osob, které úřady považují za hrozbu pro vládu komunistické strany. Vyplývá to z nové analýzy, kterou zveřejnila skupina na ochranu lidských práv Projekt 88. Skupina, která se zaměřuje na dodržování lidských práv ve Vietnamu, v roce 2025 zaznamenala 56 podobných zatčení. Ruský prezident Vladimír Putin očekává příjezd amerických vyjednávačů k obnovení jednání o Ukrajině, až skončí napjatá situace s Íránem. Podle ruských agentů to řekl v nejnovějším rozhovoru. Putin tak reagoval na otázku ohledně rusko-amerických vztahů po nedávném summitu zemí G7 ve Francii. Na něm americký prezident Donald Trump vyjádřil podporu Ukrajině. V pražském klubu Sasazu dnes vystoupí americký herec a baskytarista Keanu Reeves se svou kapelou Dogstar. Jeho kalifornská skupina se do Česka vrátí po 2 letech s novým albem All In Now. Pražský koncert je vyprodaný. Členové kapely se včera setkali s prezidentem Petrem Pavlem, se kterým si na Pražském hradě dali pivo. Reeves je známý například z filmu Matrix nebo John Wick.
1: Sport.
2: 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do 2. kola budou na trávě v All England klubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10. Karolína Muchová, turnajová 32. Katřina Seňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vaďmonová a Dalibor Svrčina.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Během odpoledne a večera se budou tvořit místy přeháňky nebo bouřky i velmi silné. Teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Radio Wave pokračuje ráno s Terezou a Jakubem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Song Come and Go od Heat už nějakou dobu v playlistu Radia Wave naleznout můžete, ale co je tady úplně nově, tak to je následující píseň Drive, novinka na Radio Wave. Americká hudebnice Fushe cestuje napříč hudebním spektrem, no a v loni vydala společný single s Young Leanem a Eliasem Ronfeltem, frontmanem Ice Age. No a s ním mimo jiné remixovala Smrc a spolupracovala taky na tomto zmíněném novém singlu Drive.
1: No a ten právě Fushe napsala společně s Ali Logout ze Special Interest, na tracku se podílel i třeba Dave Longstreth a z Dirty Projectors, který můžete znát taky z našeho playlistu, a Drive je taková chytlavá píseň, která se pohybuje mezi shoegazem, pokojíčkovým popem a taky má videoklip. Do něj se můžete vlastně nějak jako dostat do New Yorku právě společně s touhle hudebnicí, takže kdybyste měli chuť na ještě větší vedro, tak můžete vyrazit právě pomyslně tam. No a teď se tahle ta novinka ohlásí další dlouhotrvající album. To těžko říct, ale určitě pokud máte Fushe rádi, tak očekávání se meze nekladou a tady je právě Drive.

0: 10 hodin 20 minut k tomu, no a nejenom, že slunko přibývá, se slunkem přibývá i pot a já si myslím, že právě pot je věc, kterou bychom tady měli v následujícím vstupu lehce odpromovat, je to tak, Terezo?
1: Jo, určitě,

0: Dostaneme se k pocení se u erotického cestopisu, který ale zároveň může být sociologickou reportáží a taky esejí. No a cílem bylo, aby čtenář byl lehce vzrušený, a to i v případě, že je heterosexuálním mužem. Říká právě v podcastu podspisovatel Vratislav Maňák.
1: Ano, jeho nová kniha se jmenuje S Wittgensteinem v gejsauně a kromě saun v ní čtenáře zavádí i do vídeňské opery, berlínských klubů či na pražské cruising spoty. No a před náma už je avizovaná krátká ukázka, celý díl pořadu hledejte na webu Radia Wave a ve vašich podcastových aplikacích.
2: No, jak to funguje? Chodíš na lokality, o kterých se ví, že se tam může něco stát,
3: ano,
2: a různě na
3: sebe
2: mrkáš, nebo máš jako různý gesta, anebo různý signály. Jako v 70. 80. letech v Améru to byly různý ty barevné šátky zastrčený do zadní kapsy džín. U nás za to táče na plovárně, třeba je super zajímavý. Tam se používaly jako signály karty, že když si nechala z balíčku karet na dece spotka, tak si signalizovala, jaká je tvoje preference, že si spíš sub, a když si nechala svrška, takže si spíš dominantní.
3: What? To jsem vůbec nevěděla, pánové.
4: Eliška dneska objevuje Ameriku.
3: Ano, já objevuju gay Ameriku.
4: Ty, až si přečteš tuhle knížku, to ti úplně...
3: Tak já se těším.
4: Mind blown.
3: Tak já se těším moc, no tak to je skvělý.
4: To samozřejmě taky vím, že je to tady s náma jako dlouho, ale taky vlastně, nevím, možná taky už jsem člověk, co vyrůstal jako na těchto aplikacích a na telefonu, takže vlastně jako vracet se k nějakému jako fyzickému cruisingu je pro mě taky jako něco novýho.
2: A je to zajímavý, protože na ten cruising jsou taky aplikace, jo, jako, nebo je cruisingová aplikace a stejně tak ho můžeš dělat jako postaru nebo old fashion cruising,
4: no,
2: bez ničeho.
4: Právě, no.
2: Ale současně, abych to nestavěl, takže jako byli jsme digitální, měli jsme rozdělenou mysl a tělo a teď se nějak vracíme k tomuto spojit. Jako vlastně bych řekl, že to tady paralelně celou dobu běželo, jenom jsme kladli ten důraz trochu jinak. No.
3: Jak funguje cruisingová aplikace?
2: Nevím, já jsem si ji nikdy nenainstaloval.
3: Já přemýšlím, víš, jestli tam je jako pouze třeba soupis těch lokalit a jakým způsobem máš signalizovat.
4: Jsou dokonce už aplikace, kde jenom jako mapa pindíků, penisů. Jakoby prostě vidíš na mapě jako nahé tělo někoho, no.
3: Jo, takhle.
4: No.
3: Dobrý, to, zajímavý.
2: To už je usnadněný, jak to jenom jde. Teda.
3: Jo, tak taky si asi nedovedu představit vlastně snažší ještě jako... To je
2: no, jenom, že tam tě trochu jako mizí to vzrušení.
3: No, mě úplně.
2: Jako já nejsem jako cruisingovej typ, aha, vlastně vůbec.
4: Jenom pro rešerše.
2: Ale přišlo mi to super zajímavý. A no
3: je
2: pro
3: to
2: ty rešerše tak, jo. Ale jako když mě takhle jednou zaskočil jeden chlapík v jednom pražském obchodním domě, tak i když jsem věděl, že to je cruisingový místo, tak jsem stejně byl takový šokovaný nebo překvapený, protože
3: no,
2: to úplně
3: nečekáš.
2: Ale
3: ještě, že jsi to věděl,
2: jo?
3: Co když to někdo neví? Je nějaká možnost, že ty nějaký z těch signálů uděláš, aniž bys věděl, že to je signál?
2: No, to asi možnost je, protože signál je i pohled, jo.
3: Tak to jsi dost pak překvapený teda.
2: To jsi pak překvapený, no, ale tak jako zase rychle odvrátíš zrak, tak.
5: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: All right. Met the man feature. Check. Dope production by Anabolic Beats. Check. All that's left is the hook. So like, should we have you do it? I'll do it. A-N-G-I-L-L, man. Sounds cool, right?
7: You must be kidding me.

0: Pondělí 29. června, předposlední červnový den, 10 hodin 30 minut, no a jak už jsme zmiňovali, ten dnešní den se vyznačuje mimo jiné i tím, že mnoho pořadů Radia Wave je dnes takzvaně v premiéře, respektive vás čekají nové díly, no a výjimkou nebude ani Starter, jak už jste na něj tak zvyklí, ten začíná ve 20 hodin, no a dnes tedy o tom, jestli rozjímání v topolovém hájku nebo objevování rozmanitostí zákoutí velkého meziříčí.
1: Tyhle ty všechny věci můžete v létě totiž dělat, zatímco festival Beseda v Moravském Tasově se vesele žene kupředu s dalším ročníkem, tak jde tam zažít i relaxační potenciál, třeba stabilně lákavý line-up, no a navíc na vás čeká to v létě i putovní festival Moody Moon Noise, ten se totiž spojil se spolkem okolo festivalu Bezmez, takže už nebude v západních Čechách v Chomutově, ale bude cestovat, takže můžete vyslechnout aktuální Starter a zjistit třeba případně kam, pokud máte Moody Moon Noise rádi. No a budeme letos ochutnávat tuhletu novou synergii dvou festivalů dohromady.
0: Ano, Tadeusz, Razzetti, Taige a spoustu dalších výjimečných jmen na menu dnešního Starteru. Za festivaly dorazí hosté Zdeněk Neusser a Filip Valíček. No a moderují, jak už jste zvyklí, Filip Černý a Martin Scholz.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou

0: Push up. Vždycky je velmi smutné, když se stane to, že některé z kulturních míst Praze, takzvaných kulturních venů zavírá. I v tomto případě to smutné je, ale není to na věky. Mluvím samozřejmě o Kempu, o Centru architektury a městského plánování, který dlouhodobě sídlil v Pragerových kostkách. Tento skvělý počin čeká nyní rozsáhlá rekonstrukce, která bude trvat až 3 roky. No a v mezidobí tedy se přesune Kemp jako takový do nového působiště v Karlíně na adrese Pobřežní 20A. No ale to bude ještě nějakou chvíli trvat, proběhne to tedy až na podzim tohoto roku. No a v mezidobí, tedy v tom letním mezidobí, tak nás čeká spoustu akcí Kempu, ale v ulicích Prahy, nikoli na tom stálém působišti.
1: Tady uvidíte, jak se konečně všichni, kdo stojí za IPRem, dokážou sami zžívat s podmínkami jejich vlastní práce, tím pádem vylézt do ulic, do jejich urbanistických projektů a v nich strávit nějaký čas, možná to bude ještě zajímavý. Každopádně to vypadá, že v Karlíně nachází útočiště čím dál tím víc institucí. Mimo teda Kemp v budoucnosti, tam už teď můžete najít jednu poměrně zásadní část pražské umělecko-průmyslové školy, která se tam kvůli rekonstrukci na Smetanově nábřeží přesunula. No a už tam letos slaví a vystavují svoje první diplomky a bakalářky, takže kdybyste náhodou chtěli vyrazit třeba do kasárna Karlín prostoru, který byl vždycky známý svým takovým hudebním programem a taky příjemným prostorem pro trávení letních volných chvil, tak tam nově můžete i teda zajít na výstavu, která je každý den otevřená od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma a končí se už 36., což je zítra, takže můžete dneska ideálně vyrazit, abyste ještě stihli umění na zdech a všude jinde společně s krásným prostorem kasárna Karlín.

0: 10 hodin, 52 minut nám stále ještě hraje Dušan Vlk, no a nejenom on tady hraje, ale hraje nám na dobré nervy a na dobrou náladu i Martina Foldinová, která už je v tuto chvíli s námi ve studiu, aby si přebrala to moderátorské žezlo. Ahoj.
1: Ahoj. Já jsem se hrozně těšila do studia, protože jsem si říkala, tady poběží klimatizace a bude to trošku lepší než venku.
2: Zároveň taky Martina má takový hack, možná ho můžeme pozdílet. Včera mi kamarádka říkala, že došla do elektro nějakého obchodu a už ve dveřích jí říkali, všechno, co má větráček a motorek, nemáme. Ale Martina, to jde od lesa. Povídej, ty máš vlastně jakoby docela takovou OG věcičku.
1: Jo, já jedu na manuál takzvaně, protože nosím vějíř neustále sebou. A to je taková moje vlastně úplně jako signature věc. Tak moc, že mám dokonce jeden vytetovaný na noze.
0: To je takový klimatizační analog, dalo by se
2: Takže říct. Kdybyste už fakt nevěděli, co prostě a všechno zařízení selhala, tak vás Martina může inspirovat právě vějířkem. Pokud teda ještě třeba nejsou ty vyprodaný, určitě se dá i nějaký vyrobit nějakým domácím způsobem. Takže chlazení, taková jako poslední krabička, poslední záchrany v chlazení může být vějíř a taky vysílání s Martinou. My se loučíme, mějte se dobře a zase brzy pá.
0: Páčko. Ahoj.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Tolik Alena Šermanová Kostebilová celým jménem alias Aiko se skladbou Shotgun teď na vlnách Rádia Wave. No a skoro po týdnu se od mikrofonu ve studiu Rádia Wave opět hlásí Martina Foldinová. Doufám, že máte za sebou hezké příjemné dny, že jste v bezpečí zvládli ty horké teploty, které nás teď posledních několik dní provázely a vlastně ještě stále provází. Doufejme, že dnes odpoledne nebo večer už konečně přijdou nějaké dešťové přehánky a snad i napříč celým Českem. Minimálně tady u nás v Praze se to zatím vůbec nestalo, protože tepelná kopule a to teplo drží zase stále pěkně pohromadě. No a uvidíme, co nabídne playlist Rádia Wave následující 4 hodinky vysílání. Snad to pro vás nebude nějaká další kopule. Naopak to společně rozrazíme a budeme mít příjemné dopoledne, pak i odpolední čas. Nabídnu třeba ukázku z aktuálního Impactu. Telefonovat si budu s pořadem Hergot. Dojde i na Houpačky nebo podcast Nádech, takže opět to bude velmi různorodé, co se týče témat od rodičovství po duševní zdraví nebo třeba spiritualitu. Máme 11 hodin 7 minut k tomu, já myslím, že to je ideální čas zase se pustit do nějaké muziky. Tentokrát to bude třeba hudebník Blood Orange, to už za chviličku s trackem Mindloaded. No a teď stále ještě poměrně novinkový kousek naší rotace. Teď britská zpěvačka Rose Grey a ukázka její aktuální tvorby Clap to Your Arms.

posílá beat, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Pondělních 11 hodin na 17 minut k tomu a my si teď společně poslechneme ukázku z nového dílu pořadu Impact. Začíná El Niño, podle meteorologů bude letos extrémní, dokonce možná nejsilnější v historii. O tom, proč v této době klimatických změn mizí z veřejné debaty, tak o tom hovoří host Impactu Daniel Kortus. Vy celý tento díl můžete najít už teď na webu Rádia Wave v podcastových aplikacích nebo taky ve videopodobě na YouTube Rádia Wave. Teď ta slíbená ukázka.
1: Já věřím tomu, že se to jako neodkloní a ten svět v klimatickou změnu bude řešit, protože kdyby jsme ji řešit přestali, tak ty dopady na ekonomiku, na zdraví nás všech budou dlouhodobě mnohem horší než jakýkoliv snahy o tu dekarbonizaci právě. Postupně dojde, kdybych měl uvést nějaký konkrétní příklady, tak dochází ke zvyšování nebo k růstu hladin oceánů. S tím, jak se začnou zaplavovat přímořské oblasti, bude docházet k migraci lidí, bude docházet ke změně extrémních projevů počasí, to ovlivní nějakým způsobem třeba i úrodu, kterou budeme schopni mít. Můžou se zvyšovat ceny potravin, to může vést paradoxně pak k nějakým taky válečným konfliktům, pokud prostě na zemi nebude, řekněme, dost jídla, dost vody, dost místa, tak ta klimatická změna může být vlastně katalyzátor. Proč je potřeba tu klimatickou změnu řešit, takhle to můžu říct, je, že ona sama je katalyzátor nějakých socioekonomických problémů. Ona sama může být katalyzátorem nějakých válek, který teďka ještě kvůli klimatické změně nejsou, ale v budoucnu rozhodně být můžou. No. Takže odsouvat tu na druhou kolej opravdu není dobrý nápad. Nicméně myslím si, že právě lidi jako motoristé na ministerstvu životního prostředí nebo Donald Trump v Americe na tu klimatickou změnu upozorňují úplně jinak, než by ve skutečnosti chtěli. A že vlastně možná díky nim se to opravdu začne řešit a díky nim si lidi uvědomí, že to problém je.
2: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: formátu, no a tou aktuální je teď epizoda s hercem Piškulou. Zdeněk Piškula tedy jakožto host našich Boys a je toho samozřejmě celá řada paleta, taky pro vás nabízíme pravidelně rádiový studio session, takže i milovníci, milovnice hudby ve videoformátu si určitě na YouTube Rádia Wave něco najdou.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Skvělá kniha.
3: Komotr.
4: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
2: Si zaslouží ten nejlepší film.
3: Jakou větou film začne?
5: Já věřím v Ameriku.
3: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
5: Nejdůležitější je rodina.
2: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
6: Tahle hovadina se produkovat nedá.
2: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.

doufám, že vaše srdce jsou při pondělku naprosto v pořádku. Tady brněnská domácí kapela Prazdniny zažila Heart Attack u nás v playlistu Rádia Wave. No a doufám, že vy žádnou takovouto srdeční indispozici zažívat nebudete, a to třeba ani během letní atmosféry, která už tak nějak pomalu nastupuje. Vlastně letní prázdniny oficiálně odstartovaly na konci minulého týdne, léto oficiálně tedy už ten týden předchozí. No a to znamená, že vy se teď po následující minimálně 2 měsíce můžete s námi, s Rádiem Wave, potkávat na nejrůznějších lokalitách, protože vyrážíme za vámi, vyrážíme třeba i do regionu. No a pokud můžu zmínit jednu akci, na kterou se v režii Rádia Wave já osobně velmi těším, tak to je naše Riviera, která vlastně už po třetí nabídne spolupráci na takové třídílné koncertní sérii, a to s Galerií hlavního města Prahy, opět tedy v zahradách zámku Troja v Praze. No a každý z těch večerů opět nabídne 2 koncerty, taky uvedení uměleckého díla v zahradách, letos tedy i speciální taneční performance. No a zároveň debaty, tentokrát moderátorky Terezy Havlínkové s hostkami a hosty. Ty termíny konání jsou letos 28. července, 11. srpna a 25. srpna, takže rozhodně koukejte na Facebook Rádia Wave, kde nabídneme debaty, vlastně události, kde můžete k těm debatám najít podrobnější informace, samozřejmě k celému tomu komponovanému večeru, ale můžu zmínit, že míříme mimo Prahu třeba na festival v Karlových Varech, filmový festival, kde 9. července proběhne živé natáčení jednoho dílu podcastu o filmech Čelisti. Taky zamíříme do Ostravy na Colors of Ostrava 17. července v Aule Gong. Můžete zažít živé vystoupení našich Buchet. Zamíříme třeba taky na letní filmovou školu v Uherském Hradišti, což už je taková velká klasika, řekla bych skoro tradice pro Český rozhlas. 27. července tady vystoupí naše Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty a Casablanca. A těšit se taky můžete na karaoke v režii Rádia Wave, což bude určitě výtečná záležitost. My to teď v posledním roce máme ve velké oblibě v rámci našeho interního kolektivu, tak se to snažíme zprostředkovávat i vám. A zatím tedy minimálně na narozeninách Rádia Wave to vypadalo, že se s námi umíte dobře bavit, tak pokud to chcete zažít znovu, můžete to zažít na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Vím, že to byla spousta eventů a spousta dat, ono je jich ještě daleko více. A pokud vás zajímají, chcete vědět, kam se můžete vypravit a potkat nás, tak koukněte na úvodní stránku našeho webu wave.cz, kde je vyznačená tabulka s hezkým článkem, kde si můžete projít všechny konkrétní termíny, kde se s námi můžete setkat. Teď už ale další muzika, konec mých slov. 23letá americká popová hvězdička Olivia Rodrigo vydala novou desku, no a na ní se objevuje taky featuring s legendárním hudebníkem Robertem Smithem. Pojďme si pustit jejich spolupráci.

0: Waterbased na vlnách Radia Wave teď v pondělním stále ještě dopoledním čase, ale právě poledne se kvapem blíží, dělí nás od něj posledních 8 minutek. Dnes je 29. června, což je den, kdy slaví svátek všichni s krásnými jmény Petr a Pavel, takže pokud někdo z vás poslouchá, tak naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a znáte to, právě pro vás budou následující skladby u nás v playlistu. First Aid Kit nebo Bad Karma Boy, takže zamíříme na sousední Slovensko. Užijte si je.
1: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Katalánská diva Rosalía Otecutur, teď skladba u nás v pravidelném playlistu a já už můžu říct s potěchou hezké a příjemné odpoledne. Ano, máme 5 minutek po pravém poledni, 12 hodin 5 minut k tomu. Další krásné položky nás čekají v playlistu Rádia Wave. Taky zastávka od kolegy zprávaře Jirky Klečky, který nám zprostředkuje nějaké aktuální informace, které nabídneme v rámci dne na webu Rádia Wave a to v naší sekci Wave News, no ale taky se můžete těšit na upoutávku vlastně k poslechu aktuální epizody našeho Hergotu, protože už za chviličku by mělo proběhnout živý telefonát právě na takovéto téma u nás ve vysílání, tak když vydržíte, určitě se dočkáte. No a my už společně zamíříme za domácím rapovým jménem, o kterém vlastně v předchozí hodince byla malinko řeč. Před námi strašnický grimeový MC Smack One, ten vlastně přednedávno oslavil 40. No a tak trošku si vlastně k ním nadělil nové eponymní album. O této desce byla řeč i v rámci naší nové rapové show Excalibur, jak už jsem zmiňovala, na videopodobu se můžete kouknout na YouTube Rádia Wave, už je to venku, takže koukněte, pokud máte Smeka rádi. My si teď ale pustíme společně ukázku z té zmíněné nové desky. Tady track Beverly.

0: Pondělních 12 hodin 19 minut k tomu přesně v tento okamžik. No a já už jsem před chvilkou slibovala, že se dočkáte živého telefonátu se mnou takzvaně na drátě. Teď kolega Petr Wagner z našeho pořadu Hergot, který jste mohli v premiéře poslouchat ve vysílání Waveu právě včera od 18. hodiny. Petře, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Martino, ahoj všichni, co posloucháte.
0: Tradiční dotaz na samý úvod tohoto telefonátu. Víš, co tě čeká? Bude mě zajímat, jak se máš, jak zvládáš tyto teploty?
1: Je to strašný. I v té staré budově fary, kde se dlouho drží taková jako příjemná teplota, tak už máme nějakých 27 stupňů a větráky běží naplno, proto asi taky neslyším telefony vždycky, když bych si psal.
0: Tak to byla teďka interní poznámka, protože jsme se nestihli hned na poprvé spojit, ale už jsme naplno ve vysílání. No a mě proto zajímá, o čem byla ta aktuální epizoda našeho Hergotu?
1: Já si myslím, že je to nesmírně důležitý a zajímavý rozhovor. Měli jsme jako hosta Jiřího Kilara, což je vedoucí spolku Někdo ti uvěří, což je organizace, která se věnuje pomoci zneužívaným nebo přeživším zneužívání ze strany kněží, ale i ze strany jiných duchovních osob. A my jsme ho tam měli původně, už jsme to přetášeli před delší dobou kvůli novému memorandu, to znamená dohodě mezi Českou biskupskou konferencí katolickou a právě tímto spolkem na spolupráci, protože až doposud úplně asi, jak asi veřejnost, řekl bych, docela dobře tuší, ta spolupráce na těch případech nebyla ideální a za minulého vedení arcibiskupství byla dokonce, řekl bych, jako komplikovaná, nestyděl bych se říct. Tak jsme se ptali Jirky, jak to vypadá teď v té nastalé nové situaci i ještě o něco dřív, než vlastně vylezl najevo další skandál, který se přímo týká arcibiskupství toho minulého vedení. No a protože Jirka je sám přeživší zneužívání ze strany kněze, tak nás samozřejmě zajímal i jeho osobní příběh a jak se s tímhletím šíleným traumatem vyrovnal.
0: Takže těžké, nelehké téma v aktuálním Hergotu. Ono je to shodou okolností. Já jsem se včera, ačkoliv to tak většinou nebývá, tak jsem se včera odpoledne ocitala v kostele a seděla jsem normálně v lavici v kostele a přesně o tomto spolku byl malý informační letáček přede mnou položen a já jsem úplně poprvé viděla, že takováto iniciativa vůbec existuje. Vlastně bych teď po tobě chtěla, jestli dokážeš nějak zprostředkovat, jakým způsobem vlastně pomáhá.
1: Je tam, řekl bych, takový jakoby tohle to je po dlouhé době první záchranná síť pro všechny oběti sexuálního, ale i manipulativního násilí. Předně v církvi, ale možná se to týká třeba i skautských organizací a podobných třeba takových jako kritických oblastí. Můžete tam zavolat a svěřit se se svým příběhem, ten příběh zůstane v bezpečí a organizace je schopná vám jednak poskytnout a pomoct vám najít terapeutickou pomoc, ale také právní pomoc a pokud potřebujete dosáhnout nějaké satisfakce, tak to je podle mě jeden z prvních kroků, co se dá udělat. Je to prostředí plné důvěry, protože, jak už jsem naznačil, třeba Jiří jako vedoucí organizace sám tím prošel, takže ví i co člověku nejvíc ubližuje, když se rozhodne jít se svým příběhem ven, takže to se snaží ošetřit, aby to bylo co nejbezpečnější. Takže tohle to je třeba věc, která možná tak jako je takové vodítko, co by mohla ta organizace komukoliv poskytnout.
0: Já nad tím přemýšlím, protože vlastně ten kostel, ve kterém jsem se včera ocitala, tak byl výřetí. Což je vlastně docela malá obec v Krušných horách a překvapilo mě, že i taková pomoc se vlastně dostává do, řekněme takto, víc zapadlejších končin.
1: Ta organizace se věnuje tomu, že taky dost do farností jezdí a poskytuje i prevenci tomu, aby třeba k tomu sexualizovanému násilí anebo k manipulacím a k různým věcem, které třeba vedou ke zneužívání, nedocházelo, což se musí začínat právě u těch základních jednotek těch církevních společenství ve farnostech. To je podle mě nejlepší. Kromě toho, že se snaží taky vyučovat i samotné kněží při různých jako kněžských setkáních a tak dále. A myslím si, že jedině dobře, že už se začíná díky tomu memorandu o té organizaci, která vznikla z dola, víc vědět a že si i teda zvou na jednotlivé farnosti a podobně.
0: Hostem Hergotu byl tedy předseda spolku Někdo ti uvěří, Jiří Kilar. Zajímalo by mě ještě na závěr, nějaký střípek třeba toho rozhovoru si odnášíš sebou a bude ti rezonovat i nadále v hlavě?
1: Mně přijde neuvěřitelné celé to vyprávění, to si určitě poslechněte, o tom, jak se Jiří osobně vyrovnával s tím svým životním traumatem a jak byl nakonec schopen dospět i k nějakému odpuštění svému predátorovi, což je pro mě úplně neuvěřitelná věc, že něco takového je možné, ale možné to fakt je.
0: Skutečně velmi silný životní příběh můžete poslouchat v aktuálním Hergotu ve vysílání už proběhlém, to znamená, že teď ho můžete naladit na všech streamovacích platformách. Se mnou na telefonu byl Petr Wagner, moderátor podcastu Hergot. Moc ti za to děkuju a držím palce se zvládáním veder ještě po to dnešní pondělí.
1: Já ti taky děkuju a všem přeju to sami, aby dobře zvládali vedro a hodně hydratovali.
0: Měj se hezky.
1: Ahoj.

0: Trocha kytarové psychedelie, tohle jsou domácí Madhouse Express se skladbou Fool Me, no a nikdo nás šálit rozhodně nebude teď ve vysílání Rádia Wave. Rozhodně ne, Jirka Klečka, vítej, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ty nabízíš naprosto relevantní podložené informace, protože je taky nabízíme na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News. No a jak jinak, než že se věnujeme aktuálním teplotám, protože ta současná vlna veder, kterou Evropu zasáhla už od 18. června, má poměrně běžnou meteorologickou příčinu, ale její následky jsou naprosto extrémní. Nad západní částí kontinentu se vlastně usadila takzvaná tlaková poklice, která na místě uvěznila teplý vzduch proudící z jihovýchodu. Tak, Jirko, proč jsme tady všichni tak pod pokličkou?
1: No, asi nikoho nepřekvapí, že podle vědců zatím stojí změna klimatu hnaná emisí skleníkových plynů. Rychlé vyhodnocení, které provedlo konzorcium vědců Climameter z francouzského institutu Pierre Simona Laplace, naznačuje, že v důsledku klimatických změn je aktuální vlna veder horší o 2 až 4 stupně Celsia, než jaká by za stejných podmínek byla v polovině 20. století. No, ještě připomenu, že v Česku padaly tedy teplotní rekordy 2 dny po sobě. Český hydrometeorologický ústav zaznamenal ve své oficiální síti stanic 41 stupňovou teplotu. Francie 24. června zaznamenala vůbec nejteplejší den ve své historii s vyhlášením červeným varováním pro 58 departmentů. Podobně kritická situace byla v desítkách italských měst, Británii a teplotní rekordy padaly i v Německu. Napříč kontinentem se kvůli extrémním podmínkám zavírají školy, ruší se vlakové spoje a elektrické sítě čelí enormnímu náporu.
0: Zeptám se velmi jednoduše, čím to je, že se Evropa rychleji otepluje?
1: Důvodem je především základní princip změny klimatu. Za jinak stejných podmínek dochází k většímu oteplování na pólech než v tropech. Děje se tak z části proto, že póly přicházejí s oteplováním planety o led, který odráží sluneční světlo. No a geografický střed Evropy leží nedaleko litevského Vilniusu na 55. stupni severní šířky, jak pólů blíže než střed kteréhokoliv jiného obydleného kontinentu. Roli hraje také relativně čistý vzduch v Evropě, který propouští k zemskému povrchu více hřejivého slunečního svitu. Teplota v Evropě stoupá o žádná celá 56 stupňů za desetiletí, což představuje dvojnásobek celosvětového průměru a nejrychlejší tempo ze všech kontinentů. No a na závěr ještě pár čísel o tom, jak se Evropa stojí v ochraně lidí před vysokými teplotami. V roce 2023, tehdy nejteplejším evropském létě v historii měření, zaznamenaly úřady podle listu Economist více než 50 tisíc obětí v 35 zemích. Evropa se nicméně ve schopnosti ochránit zlepšuje a studie z Barcelonského institutu pro globální zdraví odhaduje, že bez zavedených adaptačních opatření by se počet obětí v roce 2023 pohyboval kolem 90 tisíc, což je zhruba dvojnásobek, a úmrtnost mezi lidmi nad 80 let by byla taky dvojnásobná.
0: Tak nejsem si úplně jistá, jestli mě to utěšilo na závěr tato slova. Napadá mě samozřejmě taková jasná otázka, jak si trávil ty dny teď, které byly pro Prahu teda minimálně velmi kritické.
1: Já se přiznám, že jsem jako malý kluk utekl k rodičům, a kteří mají bazén a klimatizaci. Nicméně ten bazén mi úplně nepomohl, protože je venkovní a nekrytý a měl krásných 32 stupňů, takže to bylo jako koupat se v polívce.
0: Já jsem se koupala v jednom rybníce právě taky, co se týče aktuálního víkendu, a normálně jako bylo to neuvěřitelné, ale vůbec jsem nečekala to, že do toho vstoupím a bude to jako kafe. To bylo neuvěřitelné. A i když jsem šla potom plavat vlastně na mostecký lom, který je zaplavený, ten obrovský, který prostě má, já nevím, 9 kilometrů na okolo, a i to bylo normálně teplé, jako já to nechápu prostě, to je, nebo jasně, chápu to, vím, jak to funguje, ale můj mozek to pořád prostě nebere, ty aktuální situace, no.
1: Je to strašný, já jsem kolegovi pak ještě přivážel vajíčka, protože máme domácí, a rovnou jsem ho varoval, že kdyby nějaký byly natvrdo, tak ať řekne, že mu dovezu nový, protože prostě nějakou dobu v tom kurníku byly, no.
0: Wow. My jsme zažili takovou situaci jednou s prošlými vajíčky. Oni normálně, když začneš vařit, tak vyskočí z hrnce. To bylo
1: vyloženě vyskočí.
0: Jo, normálně vyskočilo vajíčko z hrnce prostě. A zažili to mý kolegové tady na Vejvu, protože s námi byli na chalupě. No tak taková jakoby historka, takhle taky poznáš, že tomu vejci už není úplně dobře.
1: Nezní to úplně dobře.
0: Jirka Klečka ve studiu Rádia Wave, moc ti děkuju, ahoj.
1: Díky, naslyšenou.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Tolik experimentálnější polohy našeho playlistu Axon Tor, Scan Satellite, skladba v jejich podání teď čerstvě za námi. Naopak před námi dnešní pozvánky za kulturou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát pro vás mám dvě pozvánky na divadelní představení. Jako první společně zamíříme do brněnského divadla Husa na provázku, kde ve 20 hodin večer nabízí představení Držím ti město. Inscenovaný koncert v režii Anny Davidové rozezní slovenské melodie i české stereotypy. Večírek neboli žůr jako znovu obnovený rozhovor mezi národy, které nerozdělila ani státní hranice. Ale na jaké časy se to teď vlastně nad Tatrou blízká? Otázka, na kterou snad dostanete odpověď dnes večer. Brno, divadlo Husa na provázku, 8. hodina večerní. No a přesun do Prahy. Pražské divadlo Radar dnes v 19 hodin nabídne své představení 2.1.1.2. Repráky duní, dým nemá kam stoupat a blikající světla ozařují tančící lidi. Nejistí lidi, kteří se bojí jistoty svého konce. Rytmus techna se line ven a nezastavitelně se mísí s životem celého světa. Poetická anotace, divadlo Radar v Praze, dnešní 19. hodina a představení 2.1.1.2.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: původem newyorské hudební duo. Tohle jsou Sophie Tucker se skladbou Original Sin a teď v pondělním odpoledni na Waveu. Posledních 5 minutek nás dělí od 13. odpolední. Do té doby stihneme už pouze a jen Alice Phoebe Lou, ale že to bude výtečná zastávka se skladbou Better. No a taky rovnou prozradím, že po 13. odpolední pak na řadu přijde ukázka z aktuální epizody našich Houpaček, kde se tentokrát budeme věnovat digitálním technologiím, sociálním médiím, co se týče právě v kontextu dětských uživatelů, protože od září 2027 se mění česká legislativa. Pokud nevíte, jakým způsobem, dozvíte se to už za chvilku.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Posloucháte pondělní odpolední on air na vlnách Rádia Wave s Martinou Foldinovou za mikrofonem. 13 hodin 6 minut k tomu. Tohle byla světově známá hudebnice Ariana Grande se skladbou Yes And, což nás vlastně vzalo až do rovin 90-kového houseu, což je trošku vlastně až do nějakých momentů nezvyklá hudební poloha pro Arianu. A tak jsme si ji společně vychutnali teď na vlnách Rádia Wave. Doufám, upřímně doufám, že máte krásný a příjemný start nového pracovního týdne, že máte příjemný den. Pokud zrovna právě teď obědváte, tak vám přeji dobrou chuť. No a já vám k tomu obědu pustím i nějakou tu výtečnou muziku. Před námi třeba reperka IMDDB, taky skandinávská hudebnice Tove Lo se skladbou I'm Your Girl, Right. Taky energický to kousek naší pravidelné rotace. Teď už ale zanoříme se vlastně do newyorského undergroundového rapu, protože Vicky vydal teď velmi čerstvě na vlastním labelu albovou novinku Ancient History, no a právě z této desky doputovala k nám do rotace i skladba Right Away. Tak tady je Vicky.

0: Přísná dikce, jasné tempo, tohle byla reperka IMDDB na vlnách Rádia Wave, no a v pondělním odpoledni společně míříme za slibovanou ukázkou z aktuálních Houpaček. Od září 2027 nebudou moct děti, na které se vztahuje povinná školní docházka, používat ve škole mobil, a to ani během přestávky. Je možné a funkční děti od digitálních technologií odstřihnout? A co menší děti, které podle průzkumu tráví s obrazovkami čas prakticky už od narození? Na tohle všechno, včetně mýtů o digitálních technologiích, jsme se ptali teoretičky médií, vědkyně a také autorky knihy Hry sítě porno Michaely Slusafer. Tady je krátká ukázka z aktuálních Houpaček.
1: Určitě je to pravda, jo? Ten obsah tam má vliv a další věci na to budou mít vliv. To třeba krásně ukazuje to, že Americká asociace pediatrů, která právě dlouhodobě od 90. let doporučovala ty časy, a i třeba Světová zdravotnická organizace, tak to AAP v roce 24 změnilo ten přístup a už vůbec nemluví o těch časech a mluví o takzvaných 5C a dívá se třeba na obsah, content, na to, že teda bychom neměli používat technologie k uklidňování nikdy ani dospělých, ani dětí. Že bude důležité to dítě samotné, že jsou děti, které jsou ve větším riziku nějakých digitálních závislostí a podobně. A potom se budeme dívat i na to, jestli ten rodič s tím dítětem komunikuje a jak. Jo, jestli to je jenom restriktivní rodič, to znamená, že to dítě třeba před ním bude mít tendenci ty věci tajit, to znamená, že ty digitální rizika mohou být jako větší skrz tenhle ten důvod. A pak je tam to poslední C, crowding out, které je velice důležité. A to česky překládáme jako vytěsňování. A to jsou ty chvíle, kdy technologie berou příležitosti během dne na důležité aktivity, které jsou důležité pro dětské zdraví a rozvoj, jako je spánek, pohyb, nějaký kontakt s ostatními a podobně. Takže tohle je takový jako model, o kterém se spíše mluví. A co mě třeba přijde zajímavé v těch posledních letech, že vlastně ta knížka, když vycházela, tak jsme měli právě ta krátká videa jenom na TikToku a ten TikTok tehdy české děti tolik nekonzumovaly. A o rok později se právě tyhle ty formáty dostaly jako všude, na YouTube, na Instagram, na Snapchat, všude. A mám pocit, že se přesně o tom obsahu, který je důležitý a má na nás negativní vliv, začalo mluvit v souvislosti s těmi krátkými obsahy. Že čím dál častěji mi právě studenti říkají, že na sobě pozorují, že se blbě soustředějí, hůř spějí, míň si pamatují a podobně. A určitě ta vysoká stimulace tím krátkým obsahem tam může hrát docela zásadní roli. Co je zajímavé, že o těch sociálních sítích máme pořád tendenci přemýšlet jako o něčem, kde se propojujeme s ostatníma, kde sbíráme ty lajky a podobně, a vlastně většina těch dospívajících dneska už to tímhle tím způsobem nepoužívá a spíš to používá jako platformu, kde konzumují právě ty krátké videa, který zase právě přichází s úplně jinýma vlivama, než jsme byli zvyklí, který právě jako hodně atakují teda tu paměť, schopnost soustředění, pozornosti a podobně.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: hudební projekt Jana Boroše Čáry života se skladbou Děkuju, teď čerstvě za námi v pondělním playlistu na Wave. No a zajít si na nějaký ten koncert v takovém horku, tak to už není úplně jednoduchá disciplína. Pokud nemáte rádi vysoké letní teploty, a zároveň si ale umíte vychutnat živou muziku, tak mám pro vás jeden tip a váže se na vysílání Rádia Wave. Právě dnes v 9 hodin večer si totiž můžete naladit naši stage, kde tentokrát budeme poslouchat koncert kapely Yard Act z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Yard Act, pokud nevíte, tak to je britská kapela složená v roce 2019 v Leedsu, tak nějak propojujou post-punk, indie rock, hip-hop nebo třeba i elektronickou hudbu. A taky mají výrazného frontmana s takovým charakteristickým vokálním projevem. No a právě tyhle kvality dohromady dělají z Yard Act jedno z aktuálně řekněme nejvýraznějších jmen současné britské postpunkové scény. Jejich debutové album The Overlord z roku 2022 dokonce vlastně přineslo kapele nominaci na velké ocenění Mercury Prize, dostalo se na přední příčky britské hitparády a mohla bych takhle pokračovat dál a dál. V roce 2024 navázali další deskou, tak pokud jsem vás teď třeba jen malinko nalákala, tak připomínám, 9. hodina večerní a naše stage.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

Už jen poslední dva dny, myšleno dnes a zítra, máte prostor na to navštívit technologické centrum Umprum na Mikulanské ulici nebo Umprum v kasárnách Karlín. A pokud to uděláte dnes nebo zítra, tak můžete vidět aktuální diplomky a bakalářky za letošní rok. Výstava diplomky a bakalářky pravidelně vlastně seznamuje se závěrečnými pracemi svých studujících. Během přehlídky se vlastně škola tak nějak promění v jednu velkou výstavu. Vy se můžete tím pádem dopodrobna seznámit se závěrečnými projekty, vizemi, ale i umělecko-řemeslnými dovednostmi jejich autorů, autorek, a to přímo právě v místě vzniku a tvorby v technologickém centrum Umprum a nově i v kasárnách Karlín. Otevřeno mají denně mezi 10. a 18. hodinou, připomínám dnes a zítra, poslední dny, kdy tak můžete učinit. No a vstup na akci je kompletně zdarma. Já už jsem osobně navštívila technologické centrum Umprum na Mikulanské. Rozhodně vám to můžu doporučit, pokud jste tam ještě nikdy nebyli a neviděli jste tenhle skoro až futuristický dům, tak myslím, že pokud jste fanoušci, faninky architektury, tak už jen ten sám stojí za vaši pozornost, ale rozhodně i práce studentů a studentek v něm v rámci Umprum stojí za to se vypravit na aktuální výstavu bakalářek a diplomek. No a tak jedno takové kulturní doporučení, pokud se nacházíte v Praze tyto dny a zároveň teď společně zamíříme za další položkou u nás v playlistu. Já osobně se velmi těším, protože je to můj velký oblíbenec, americký rapper Vince Staples, který teď vydal novou desku, vlastně už 7. studiovou desku, Cry Baby. Pojďme si pustit ukázku, tady track s názvem Cotton.

pondělí 29. června nás pomocí 10 posledních minutek dělí vlastně čas od dnešní 14. hodiny odpolední. No a teď jeden takový tip, pokud třeba hledáte nějaký originální program pro sebe a své děti, rádi máte turistiku a taky se zároveň něco nového dozvídáte, tak vězte, že v Dolní Cerekvi na Jihlavsku začala teď od neděle fungovat takzvaná planetární stezka. Všichni návštěvníci si vlastně mohou během hodiny projít celou sluneční soustavu, kterou po obci rozmístili tamní deváťáci. Postupně se tak vlastně dostanete od výjezdu z obce až k vodárně, kde se nachází poslední planeta, tedy Neptun. Pokud vás tohle téma zajímá, tak rozhodně doporučuji návštěvu serveru iRozhlas.cz, koukněte do sekce Věda technologie, kde si právě o aktuální nové stezce můžete počíst trošku víc. Já ještě zmíním, že na stezce se vlastně dozvíte, jak jsou samotné planety velké, jaká je na nich teplota, nebo třeba za jak dlouho oběhnou kolem slunce. Tak to vlastně může být třeba i takový edukativní charakter pro vaše děti. Jak zmiňuju, vícero informací i rozhlas.cz, sekce Věda technologie, my zpátky k muzice. Phoebe Bridges už za chviličku, nebo třeba taky domácí kruh 19.

0: Mango. Koli, tady bubliny umíme. Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to kap, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Rádio Wave.

0: Martin Konvečka a David Machovský, tedy domácí hudební duo Blue Wandy s trackem Zeitgeist, teď na vlnách Rádia Wave. Příjemná kombinace R&B i klidnějších melodií, teď ve 14 hodin 6 minut k tomu, čerstvě za námi. Vy ladíte dnešní odpolední on air stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Poslední společně strávená hodinka času před námi. Já vám teď nabídnu, a to už za chviličku, ukázku z aktuální epizody našeho podcastu Nádech, kde se tentokrát Lucie Zajda zajímala o téma nudy, takže nuda je hlavní nosné téma, o kterém si povídala se sociální psycholožkou Ivou Poláčkovou Šolcovou. Jaký díl z toho vyšel, tak to předestřeme už za chviličku s ukázkou z aktuální epizody. Taky nabídnu další várku kulturních tipů na dnešní odpoledne či večer. Společně tentokrát koukneme na nabídku v českých kinech. No a teď už zase zpátky k playlistu. Před námi Nourished by Time, taky hudebnice Erika de Cashier. No a teď už renomovaný hudební producent Skrillex, ukázka jeho aktuální tvorby. Tady track s názvem Tranky.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: Jaký vztah máte k nudě? Zvládáte ji, anebo naopak vůbec? Podle známého výzkumu si mnoho lidí raději dá elektrický šok, než aby byli 15 minut se svými myšlenkami. Proč je nuda tak nepříjemná? A nedá se na ni náhodou dívat nějak jinak? O tématu si kolegyně Lucie Zajda povídala se sociální psycholožkou Ivou Poláčkovou Šolcovou. Bylo to v aktuální epizodě našeho Nádechu, který už teď můžete slyšet v kompletním znění, buď to na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových apkách. Teď ale následuje krátká ukázka.
1: Nuda má spoustu podob a je pozitivní i negativní. Já jsem prostě zastánce toho přístupu, že veškeré emoce, mezi které nudu můžeme i počítat, tak mají svoji pozitivní i negativní složku, řekněme, jo? Záleží na úhlu pohledu. A v okamžiku, kdy my se nudíme, tak to neznamená, že mozek nepracuje. Jo? To je taky důležitý. Jo? On není najednou jako mrtvej ten mozek. Jo? A náš mozek pracuje neustále. Akorát on sklouzne do takového jako defaultního módu a v tom defaultním módu vlastně si přemýšlí sám pro sebe, začne vytvářet nějaký nový myšlenky, začne produkovat nějaký nový nápady, který by mohly být jako smysl úplný s ohledem na náš život a tak dál. Začne být vlastně jakoby kreativní a podobně. Takže chvíle nudy jsou vlastně jak negativní, tak pozitivní. Negativní v tom, že prostě nás tak jako rozčilujou, že jo, že pojď něco dělat. A pozitivní jsou v tom právě, že nás motivují v tom, pojď něco dělat. Stejně tak jako tělo potřebuje cvičit, tak mozek potřebuje cvičit a mít nějakou stimulaci. Ale vedle toho potřebuje taky odpočívat, jo? A odpočívat v tom smyslu, že necháte vlastně ten mozek jako vyklusat. Pro ten mozek je mimořádně jako důležitý, aby právě měl ty chvíle nudy, ale ty uspokojivý nudy. Lidi, kteří málo kdy se nudějí, tak zároveň říkají, že si z té nudy umějí udělat vlastně odpočinek. Takže v té frontě na tom úřadě, kdy už tam čekají jako druhou hodinu a potřebují to, tak to nevnímá jako nudu, ale ty jo, já mám čas pro sebe, jako kdy mě nikdo nebude otravovat. Takže je to svým způsobem luxus si to dovolit, si to dopřát a zároveň je to výzva si to dovolit a dopřát. Jo? Ono je to přece jenom trošičku jako ohrožující, nebudem si hrát na to, že ne, jo? Ale ono je to ohrožující nějakého důvodu, protože prostě má to potenciál k nějaký změně. Jo, má to potenciál k nějakému nápadu. Má to potenciál k něčemu, abychom něco vytvořili. Má to potenciál k tomu, abychom s něčím sekli. Dopřejte si ten luxus, jo. Ono ze začátku je to těžký, ale jako mozek se dá úžasně nacvičit. Jo, jako tím, že to budeme jako trénovat, tak ze začátku nám to přijde hrozně komplikovaný, ale slibuju, že za 14 dní vás to ani nenápadne, že to byl pro vás někdy problém.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Letní sezóna už je v plném proudu a to znamená, že starter na rádiu Wave to má přesně naopak. Nic ale náš starter nezastaví a i přesto vám dnes ve 20 hodin večer nabídne premiérovou epizodu i se speciálními hosty. Za mikrofony tady samozřejmě naprosto tradičně budou opět Filip Černý a taky Martin Scholz, naše moderátorské duo starteru Hitparády neobjevených. No a tentokrát budeme společně přemýšlet nad tím, jestli je lepší rozjímání v topolovém hájku, anebo spíš objevování rozmanitosti zákoutí velkého meziříčí. Řeč tedy bude o festivalu Beseda u Big Beatu v moravském Tasově. Právě ten se žene vesele kupředu s dalším ročníkem, kde můžeme ten relaxační potenciál i vlastně stabilně lákavý line-up naprosto zaručit. Tak řeč bude ale taky o putovním festivalu Moody Moon Noise, který se v tom letošním roce vlastně dal dohromady se spolkem okolo festivalu Bezmez a jejich nově vzniklou synergii budeme v letošním roce teprve testovat. Pokud chcete vědět víc právě o těchto dvou hudebních počinech, co se týče letních prázdnin, tak rozhodně doporučuji ve 20 hodin večer naladit vysílání Rádia Wave, kde nový starter poběží. Za festivaly tedy osobně dorazí hosté Zdeněk Neuzar a taky Filip Valíček. Za mikrofony Filip Černý, Martin Scholz, tak nezapomeňte, nový starter 20. hodina večerní.
1: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Scholzem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu.

0: Tolik energické hudební duo Magdalena Bay s trackem Death and Romance. No a my teď společně pokročíme ke slibovanému Kulturistánu. Koukneme se na česká kina.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud se dnes budete vyskytovat v Táboře, Kino Svět nabídne, a to už od 17. hodiny, snímek Bastardi, kde Majer. Ve 20 hodin večer pak nové islandské drama Co nám zbylo z lásky. Tábor, Kino Svět. Přerovské kinohvězda sází v 18 hodin na humor, a to na pokračování legendárního snímku v novém podání Scary Movie, v 19.30 pak vážněji po večerce. Sokolovské kino Alfa dnes se ve 20 večer nabídne dobrodružné fantazy, a to s Millie Elcock v hlavní roli Supergirl. No a na závěr jedna pozvánka na hlavní město, volím kino Lucerna v centru města. Ve 17:45 si můžete zajít na druhé pokračování snímku Ďábel nosí Pradu. Opět Meryl Streep a Annie Hathaway v hlavních rolích. No a ve 20:15 pak životopisné drama z Británie Přísahám, že za to nemůžu. Praha, kino Lucerna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: australský hudebník Genesis Owusu a jeho skladba Life Keeps Going.
1: Život je dál.
0: To je tak prostě taková životní pravda, že jo? Jakoby, to jo. Jde to pořád dál. Prostě
1: no, dokud
0: nějak
1: to není pravda.
0: No, dokud to není pravda, no, tak to doufám, že nás ještě nějakou chvilku nečeká. Co nás čeká každopádně, jak už jste pochopili, hláska i Vladyky ve studiu Rádia Wave.
1: Ahojky, jdeme se potit společně.
0: Jdeme se potit společně. Hele, ne, tady docela běží klimatizace, takže
1: jo,
0: dobrý,
1: jo,
0: ne,
1: tady,
0: je to příjemný.
1: Tady to je v pohodě.
0: Tak akorát. No ale ty jsi přišel zvenku, tak co?
1: Přišel jsem zvenku, teď jsem byl tady před naší kavárnou. A no, jako větřík už trošku fouká, už to není úplně nakonec.
0: Na usmažení se, nerozumím.
1: Na usmažení.
0: Dobře.
1: Tak jo, ale by to ještě mohlo jít trošku dolů.
0: Ještě by to mohlo jít trošku
1: dolů. Nemáme nějakou třeba písničku, která by nás tak jako ochladila? Neznáš nějaké takové?
0: Wow.
1: A nebo si můžeme dát naopak nějakou velmi vyletněnou, jako třeba Welcome to my island od Caroline Poláček.
0: Jo, to už tady dlouho nebylo, víš? Tak to bychom mohli dohnat.
1: Jo, jo,
0: prostě
1: a to
0: nějakou,
1: je taková písnička, že... která jako by tě jako pokropila mořskou vodou, viď?
0: Já ji budu hledat, tak musíš něco říkat.
1: No, tak jak se máte, drahé posluchačstvo, jak si užíváte léto vy, kde jste se byli koupat? Já jsem teď se nedávno byl koupat a byla to moc fajn.
0: A tak neslyším odpověď, ale na druhé straně. To nevadí.
1: Juhu, jste tam někdo?
0: No
1: nám
0: dobře.
1: Už tady z toho horka trošku.
0: Já myslím, že to už by stačilo, jo? Takže Caroline Poláček už v zápětí s náma dvěma. Tak já myslím,
1: těším.
0: Že to je víc než ideální letní kombinace.
1: A drahé posluchačstvo, taky mi něco řekněte, ať tady nejsem osamělá.
0: Přesně tak.
1: Napište mi třeba.
0: Přesně tak. Můžete napsat, můžete přijít zamávat přes sklo.
1: Přijďte zamávat tady před Vinohradskou 12.
0: Jo, no. Pokud budete mít sílu, ale kdybyste se vařili, tak možná radši zůstaňte.
1: To je
0: doma.
1: Pravda, to možná radši jenom pošlete selfiečko třeba.
0: Obezřetně, obezřetně.
1: Tak jo.
0: Tak pá.
1: Já tady budu pro vás až do 6 teda, ale Martinka se loučí.
0: Já se loučím, přijdu zase zítra.
1: Pa, pa.
0: Tak ahoj.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: A jsem nadšená.
1: Jaj, bože,

Wave. Český rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 10 minut po 15. hodině posloucháte Radio Wave a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně, máme tady poslední červnové pondělí 29. června, tak doufám, že si ho užíváte, že jste hlavně v chládku a máte letní pohodindu. Já tady pro vás dneska budu až do 18 hodin, no a abyste věděli, na co se tak můžete těšit teď, než nám odbije čtvrtá, tak už za malou chvilku si dáme ukázku z nových chudáčků, tentokrát o umění nenucené konverzace. Dáme si taky tipy na filmy a na kina. No a z našeho pondělního playlistu už jsou před námi Bob Leedy, Dasa nebo Courtney Barnett.
1: A já jsem nadšená.

0: Jsou tady noví chudáčci. Petr propadl hazardu a prohrál v hospodě hodně peněz v turnaji v prší. Tak se tak poohlíží, kde by si přivydělal. Zkusí naučit Adama, jak se nestrapnit během small talku, což se nepovede. Poslechněte si chudáčky o umění nenucené konverzace, která vás může zavést až k vrátným, kteří pod stolem nadšením tleskají nohama. Tady už je krátká ukázka.
1: Představ si, akce, máš premiéru třeba, jo? S natáčením nějakého velkého filmu. Představ to si
2: nemá, to. Nevím, nemývám, Petře.
1: Představ si to. Říkám představ si. To neměl být takhle existenční, ty
2: dobře,
1: to vždycky takže, uděláš.
2: Dobře, takže představ, že si to představuju, no.
1: Zavři oči.
3: Teď už mi to začíná.
1: No a
3: to, mám asi, to mám asi i prachy, viď?
2: No ježiš. To já nevím, jestli asi neodejdu odsaď.
1: Ale představ si, vidíš, a najednou tam jde třeba kameraman. No tak to je blbej příklad, protože s ním máš třeba vztah.
2: Tak s ním se možná ten film točil.
1: To je blbej příklad. Ale ne, je tam třeba někdo, koho dlouho neviděl.
2: No.
1: A je to třeba kolega z třetího kolene nějakého projektu. Třeba Petra Hřebíčkova.
2: No, dobře.
1: A, jo, představ si, a přijde za tebou a taky je nervózní. Protože tam třeba nikoho moc nemá. A ty tam taky nemáš nikoho moc, takže jste tam tak spolu a děláte. Čau.
2: Ahoj. A si myslíme, že jsme spolu teda něco měli, nebo proč?
1: Co?
2: Ne. Tak proč za mnou jde, když

0: se neznáme
1: vůbec. Ale se znáte, představ si, že se znáte.
2: No dobře,
1: už
2: no.
1: Je to hodně hypotetická situace, ale...
2: Dobře, takže si představu, tak já si představu Petru Řebíčkovou.
1: Ano. No. Jo? A znáte se?
2: No neznáme.
1: No ale...
2: Dobře.
1: No tak.
2: Dobře.
1: Znáte se, teď se potkáte a oba dva jste nervózní. Přešlapujete nožičkama.
2: Protože jsme spolu něco měli.
1: Ne! Tohle vymaš! Tohle vymaš.
2: No.
1: Prostě. A takhle se potkáte. Nožičkama nic neděláte, dobře. Jo?
2: No.
1: Potkáte se a... No a najednou co vznikne? Ahoj.
2: No tak to jsme spolu, ale určitě něco měli.
1: No tak nic, tak čau.
2: Čau.
1: Hodně lidí tady, strašně.
2: No.
1: No výborně, je to v tobě, Adame.
2: Není.
1: Probouzím síly small talku.
2: Já už si myslím. No,
1: probouzím
2: si,
1: síly small talku.
2: Já už si říkám, tak to si fakt objevila kolo, tak je tady hodně lidí. No, to je prostě spousta lidí, tak je snad vidíme v oba, ne? To si to musíme říct. To úplně
1: dobře,
2: říkám.
1: Končím.
2: To je přesně to, když ale to, že jo, protože to je... Dneska prší. Jasně, že dneska prší, tak to asi vidíme oba, že venku prší, že tam padá voda z nebe, tak
1: ale
2: se tomu říká,
1: to je důležitý, že spolu lidi baví se hlavně.
2: No, že si spolu jako baví.
1: Ale důležitý je se bavit.
2: Jo, takže prostě něco říkat, takhle, ne, tak to může přijít a říct, ahoj, paprika, čipsy, guláš, hermelín. A ten druhý ti na to řekne, písek v mouce. A nebo. Nechci si zahrát prší o prachy.
1: No, vidíš?
2: To mám říct Petře.
1: Jo.
2: A si řekne, hej, to je formát.
1: To je, ten je tvrdý.
2: A pak přijde domů a řekne, hej, já jsem si teď tak skvěle pokecala s Ernestem. Čověče, přišel, koukal na mě, jak kdyby jsme spolu něco měli, nebo co.
1: A šoupal nohama.
2: Šoupal u toho nohama. A pak mě nabídnul, jestli si nepůjdeme zahrát prší. On je asi dost v koncích, co tam dělal. Jo, on dělal runnera na tom filmu. Co mě...
1: Nicméně, končím s tebou. Ty small talky prostě nezvládneš.
2: Ne,
1: vidím
2: no.
1: To, myslel jsem si, že všichni se dají zlomit, podle mě. Ty jediný ne, jsi nevyléčitelný případ.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Radio Wave.
5: Ass so boogie and titties on perfect face like a kitty, you know when a bitch worth it. Cinnamon honey with the lips on a verdict. You talk a little bit too much, lurking. Swerve that Saturday night with the permit. I got big plans, you know when a bitch workin'.

0: Kanceláře architekta rostou jako houby po dešti. K čemu jsou nám ale dobré? A v čem se liší od obyčejného architekta města? Na to se v nejnovějších fasádách ptá Alena Harciníková, vedoucího oddělení prostorového plánování a projektů ostravské mapy, Pavla Řiháka. Podle něj jsme si konečně vyřešili náš soukromý prostor, upravili zahrádky a teď se začínáme zajímat, co se děje ve veřejném prostoru kolem nás. Nejnovější fasády o veřejném prostoru poslouchejte dneska v 18 hodin.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme přesně 15 hodin a 40 minut v pondělí 29. června a já už pro vás mám tipy, kam a na co můžete dneska snad do chládku vyrazit do kina. Začínáme kinem Svět v Táboře, kde můžete dneska vidět českou komedii Bastardi, kde Majer v 17 hodin a ve 20 hodin potom islandské drama o jedné obyčejné rodině s pejskem, tedy snímek Co nám zbylo z lásky ve 20 hodin v kině Svět v Táboře. Kinohvězda v Přerově má dneska na programu nové Scary Movie, které doporučuju pouze pokud chcete vypnout úplně všechny maskové buňky, v 18 hodin v kině Hvězda a potom v 19:30 česká romantická komedie Po večerce. V kině Lucerna v Praze můžete dneska vidět pokračování snímku Ďábel nosí Pradu, tedy s hvězdným comebackovým obsazením Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci ve 6:45, no a ve 8:45 můžete v kině Lucerna vidět britské drama Přísahám, že za to nemůžu. A poslední tip putuje do kina Alfa v Sokolově, kde dneska můžete jít na akční sci-fi Supergirl ve 20 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Kulturistán.

0: Probouzíš se v 15 hodin a 51 minut na rádiu Wave, doznívá Meluzína. Ještě než budou 4, tak si dáme Giovanni Ti Amo, Vagabond nebo Pont. No a hned po 16. hodině se můžete těšit na více dobré domácí hudby s Goodbye Clifford nebo Miss Petty. U mikrofonu je pro vás až do 6, Kas Vladyka.
1: Já jsem nadšená.
2: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo vzpomínky neruší, nemusím přehlušit

7 minut po 16. hodině na vlnách Radia Wave doznívá naše největší drag popová superstar Miss Petty. Petinka měla teď poslední čtvrtek skvělý koncert v pražském klubu Fuchs 2. Pokud jste o to přišli, tak jste tedy o hodně přišli, každopádně určitě to nebyla poslední příležitost vidět toto léto takový krásný koncert a drag show v jednou. Myslím, že Miss Petty bude hrát znova například na festivalu Povaleč na začátku srpna, a to se svou novou kapelou, takže to je rozhodně ode mě takový malý tipík na živou hudbu teď v létě, no a my pokračujeme dále v našem pondělním odpoledni s Kasem Vladykou. V téhle hodince si dáme tipy na divadla, za malou chvilku taky ukázku z nového Psycha, o tom, jaká je pro psychiku létání do vesmíru, no a z playlistu už jsou před námi nová Olivia Rodrigo a Robert Smith, Mayla anebo Lana Del Rey.

0: Vesmírná mise není jen technologická výzva, ale také test lidské psychiky. Poslechněte si novou epizodu podcastu Psycho o astronautech, izolaci, psychické odolnosti i o tom, proč cesta na Mars začíná dávno před startem rakety. Tady už je ukázka nového Psycha s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou.
1: Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, ty jo, sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo. Stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
2: Krása.
1: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
2: No, asi první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště. Tak máte teaser na příště.
1: Nicméně, já si dovolím takový jako smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako v obráceným ústrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
2: Určitě, no. Protože ona si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý. A to si myslím, že odlišuje třeba právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
1: To je jako je zajímavý, že jo? Toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
2: Jo, tak jako oni, pak když tam tomu Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, jak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no? Tak to máme teaser na příště, jo?
1: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
4: Český rozhlas, rádio Wave, děláme vlny.

To byla Saradikas na Radio Wave v 16 hodin 27 minut a to je podle mě krásný čas na novinku ze světa a to samozřejmě o čem jiném než o umělé inteligenci. Ano, je tady další z novinek, konkrétně ze soudku, přešlapy spojené s umělou inteligencí, tentokrát konkrétně z Británie, kde chtěla policie s pomocí AI věštit, kdo spáchá zločin. Mýlila se ale v 90% případů. Městská rada anglického Bristolu si vedla databázi s citlivými informacemi téměř 500 000 obyvatel. Na základě dat chtěli úřady s pomocí AI, tedy umělé inteligence, vytvořit takzvaný obraz hrozeb, škod a rizik a zabránit tak trestným činům. No, ale k velmi citlivým datům obyvatelstva moc citlivě nepřistupovali a ukázalo se, že model předvídající vloupání se mýlil ve většině, tedy v 90% případů. Systémům taky chyběly zdrojové kódy i řádné testování rasové zaujatosti, takže tato novinka zní za mě jako

0: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
1: Si zaslouží ten nejlepší film.
2: Jakou větou film začne?
3: Já věřím v Ameriku.
4: Je to Shakespeare.
5: Zlo proti zlu.
6: Nejdůležitější je rodina.
1: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
7: Tahle hovadina se produkovat nedá.
1: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: On Air s Karlem Vladykou.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 16 hodin a 42 minut v pondělí 29. června a já mám pro vás tip na divadlo. S živou kulturou se dneska toto letní pondělí sice úplně pytel neroztrhnul, ale i tak mám pro vás jeden tip na divadlo, a to tedy v Brně, v Huse na Provázku, kde můžete dneska zažít inscenovaný koncert v režii Anny Davidové, který rozezní slovenské melodie i české stereotypy, tedy inscenaci Držím ti město. Večírek neboli žůr, jako znovu obnovený rozhovor mezi národy, které nerozdělila ani státní hranice. Ale na jaké časy se to teď vlastně nad Tatrou blízká? Na to se ptá inscenace Držím ti město ve 20 hodin v brněnském divadle Husa na Provázku. Příjemnou zábavu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

16 hodin a 52 minut na vlnách Radia Wave doznívá Eve Tumor s peckou Gospel for a New Century. Ještě než odbije 17. hodina, tak si dáme například skvělou Last Dinner Party nebo Perfume a naší společenou poslední hodinku po páté otevřou Janel Monáe nebo Táňa Lvovská a David Machovský. U mikrofonu je pro vás Kas Ladika.

Mango. Koli, tady bubliny umíme. Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: To byly Táňa Lvovská, David Machovský a jejich Karamel 5 minut po páté na Radio Wave. U mikrofonu je pro vás ještě hodinku Kasvladeka. Máme pondělí 29. června a svátek mají Petr a Pavel, takže všechno nejlepší všem Petrům a Pavlům. Podle stránek daysoftheyear.com se dneska taky slaví Hug Holiday, tedy takový prostě objímací den, takže možná ideální den dneska obejmout svého oblíbeného Péťu nebo Pavla, anebo prostě taky obejmout sami sebe. Na tom není vůbec nic trapného, já to dělám rád, dělám to právě teď, takže se hezky obejměte. Nás čeká poslední společná hodinka, poslední kulturní tipy, ukázka z nového Podhoubí, no a z našeho playlistu už teď nová Rose Grey, hned potom Yeji anebo Friko.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Na Faerských ostrovech se opět rozhořela diskuze o kontroverzním lovu kitovců, známém jako grindadráp. Jak tato tradice funguje, proč ji místní hájí a proč proti ní dlouhodobě vystupují ochranářské organizace? O situaci mluví v Podhoubí s Majou Kořenovou český dobrovolník organizace Sea Shepherd Lukáš Matějček. Celý díl najdete na webu Radia Wave a v podcastových aplikacích a teď už si poslechneme krátkou ukázku.
1: Nám se při tom prvním lovu toho 4. května podařilo dostat do toho přístavu, kde vlastně byly ta jednotlivá zvířata připravená k rozbourání. Na Faerských ostrovech existuje organizace, která se zabývá výzkumem kitovců a vodních živočichů. Oni z těch zvířat odebírají vzorky, většinou jsou to kusy čelistí, oči, části ploutví a podobně, které potom analyzují. A vlastně celý ten proces trvá někdy i přes 10 hodin. A nám se v jeden moment v brzkých ranních hodinách podařilo do toho přístavu dostat, abychom ty jednotlivá zvířata spočítali. V tom přístavu jsme našli i kontejner, ve kterém právě byla schována mláďata, ať už nenarozená nebo čerstvě narozená. A to byl pro mě asi nejintenzivnější moment, kdy jsme přišli k tomu kontejneru a z toho kontejneru visela malá ocasní ploutev dost pravděpodobně nenarozeného mláďete.
2: Poslouchej Podhoubí s Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave.
3: Český rozhlas.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 17 hodin a 26 minut v pondělí 29. června a já mám pro vás poslední dnešní kulturní tip, který ale můžete využít i zítra. Je totiž pozvánkou na diplomky a bakalářky UMPRUMKY, tedy Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, které můžete vidět ještě do zítra a které se ptají, jak jsou studenti a studentky UMPRUM připraveni pro vlastní profesní dráhu nebo co jim studium na této škole dalo. Publikum se tedy může během téhle velké výstavy dopodrobna seznámit se závěrečnými projekty, vizemi, ale i umělecko-řemeslnými dovednostmi jejich autorů a autorek přímo v místě vzniku tvorby, tedy v technologickém centru UMPRUM a nově taky v kasárnách Karlín. Šanci máte tedy ještě do zítra, a to každý den od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma. Tak já vám přeju krásný umělecký zážitek.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave.
5: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
3: Stage Rádia Wave.
5: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: 17 hodin a 40 minut na rádiu Wave dozněla kapela s krásným názvem Mannequin Pussy a naše společné pondělní odpoledne už je u konce. Vy už za malou chvilku, tedy přesně v 18 hodin, můžete poslouchat z Brusu nové fasády o architektuře ve veřejném prostoru. Ve 20 hodin potom můžete poslouchat hudebně soutěžní pořad Starter, no a úplně nakonec v 9 večer hudební pořad Stage, kde tentokrát můžete slyšet záznam koncertu kapely Yard Act. To už je za mě všechno, od mikrofonu se s vámi loučí Kas Vladyka a já vám přeju krásný letní, snad o něco už chladnější týden. Mějte se.
1: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčanskom letisku v středu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
2: Dobře fungující město je jako stroj. Jede, funguje, nezasekává se. Ale taky to znamená, že někdo musí promazávat jeho jednotlivá kolečka. Umět se zaměřit nejen na detail, ale i na větší celek. Ovlivňovat jeho rozvoj, vědět, co lidé potřebují a co si žádá urbanismus a architektura. Praha má IPR, Brno má KAM a Ostrava MAPU. A právě na poslední zmiňovanou se dneska podíváme podrobněji. Mluvit se mnou bude vedoucí oddělení prostorového plánování a projektů Pavel Řihák. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak jsem zmínila, kanceláře architekta města rostou takzvaně jako houby po dešti od té první IPRu, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, která vznikla v roce 2013 po tu nejnovější založenou v Mostě, která vznikla začátkem tohohle roku. Tak řekněme si nejdřív úplně obecně, k čemu jsou nám vlastně takové kanceláře architekta dobré?
3: Když bych to měl vzít trochu teoreticky, tak jsou to nějaká koncepční pracoviště, která mají zajišťovat udržitelný a smysluplný rozvoj města v oblasti architektury, urbanismu, veřejných prostranství. Když bych to měl říct trošku ličtější řečí, tak bych řekl, že ty kanceláře architektů města se soustředí opravdu na to sledovat, jak kvalitně ty města stavíme. To znamená nejenom rychle, nejenom efektivně, ale i dlouhodobě, smysluplně a teda i tím pádem kvalitně.
2: Vy jste na to už trošku odpověděl, ale stejně do toho ještě trošku rýpnu. Česká komora architektů mluví o tom, že jsou potřeba zřizovat vůbec pozice architekta města nebo architekta obce. Tak proč v těch velkých městech tohle nestačí a proč je třeba ta kancelář, kde teda sedí více lidí, lepší?
3: Čím větší město, tím exponenciálně roste ta problematika toho, co řeší. To znamená, není to tak, že desetitisícová obec, kde by stačil architekt na nějaký částečný úvazek jeden, dva dny v týdnu, tak když bychom si to dali 30násobkem, tak nám stačí 15 úvazků v Ostravě třeba. Ale je potřeba to vnímat tak, že ono opravdu jako rozdíl u komplexnosti města Ostravy v porovnání třeba s tím desetitisícovým městem není 30násobně, ale je mnohem jako složitější. Vstupuje tam mnohem víc aktérů, mnohem víc jako správců v rámci těch veřejných prostranství, mnohem víc investorů, mnohem víc politiků, úředníků a tohle všechno vlastně vyvolává tu potřebu toho, aby vznikaly celé, řekněme, ty týmy, které dokáží vlastně najít co možná nejlepší odpověď na ten úkol. A je to samozřejmě i množstvím projektů, které se v tom velkém městě odehrávají v porovnání s tím malým. Takže i když jsme se teďka bavili na komoře, kde je ta hranice mezi tím, kdy dokáže fungovat, řekněme, ten tým, nebo je potřeba ten tým kancelář v porovnání s tím, kdy už stačí vlastně, aby to byl samostatný architekt, ani ne třeba na full time práci, tak je nějakých 10 až 50 tisíc obyvatel u těch měst.
2: Když se podíváme přímo na mapu, tedy Městský ateliér prostorového plánování a architektury, tak kdo v něm všechno teda sedí za lidi? Já jsem koukala, že krom urbanistů a architektů tam jsou taky krajináři, na které nesmíme zapomínat, i když k tomu často tíhneme, a nebo třeba taky datoví analytici. Tak co vlastně všechno tyhle lidi dělají a jaké to je se s nimi spojovat? Protože od pár svých přátel jsem slyšela, že to je občas taky složité, že jako architekt chcete něco prosadit a pak vám do toho najednou začnou všichni tak trochu kecat. Tak jaký to je?
3: To složení jednotlivých oddělení v rámci městského ateliéru vlastně vychází z toho, s jakým řešením přišel náš pan ředitel do toho výběrového řízení v roce 2019, kdy jeho koncepce spočívala na tom, aby městský ateliér byl založený na třech pilířích. Projektové části, datové části a komunikační a participační části. Takže tomu odpovídá vlastně ta struktura dneska tomu ateliéru. Tím, jak postupně rosteme, tak tam stále víc a víc je nezastupitelná role administrativy, protože pořád jsme městem zřizovanou organizací a to si sebou náleží taky nějakou i poměrně jako rozsáhlou administrativní agendu, kterou je potřeba, aby někdo systémově řešil. V tom našem oddělení, tak jak jste zmiňovala, tak jsme kromě architektů, kterých je nejvíc, ale rozhodně nejsme dominantní, co se tohohle počtu týče, tak máme kolegyně krajinářské architektky, městského inženýra, dopravního inženýra a vlastně dohromady tvoříme, jakoby, řekněme, ten tým, ten projektový, který se podílí na konzultační činnosti, zpracování vlastně návrhů různých měřítek pro to město. Pokud jde vlastně o ty další agendy, tak jsou tam ty geografové, to znamená datové oddělení a komunikace a participace. K té otázce, jak moc problematické nebo nevhodné je fungování, když architektům mluví někdo do jeho činnosti, tak já si troufnu říct, že tahle doba už odezněla, kdy architekt dokázal vlastně od stolu si odpřemýšlet a rozmyslet všechno, co v tom městě je potřeba vyřešit. A naopak vnímám tu roli do velké míry architekta jako někoho, kdo vnímá různé profese a dokáže vlastně nastavit nějaký rámec, který vlastně sleduje všechny ty jednotlivé profese, které do toho plánování města vstupují. Bez té debaty, bez té diskuze, bez relevantních podkladů od datového oddělení nebo z nějakých jako participativních aktivit, jen těžko můžeme dosáhnout jako nějakých dlouhodobě smysluplných výsledků, protože pokud ty návrhy nemáme založené na kvalitních informacích, dobré komunikaci, tak nedokážeme mít i argumenty, proč zrovna tohle řešení je to, které má být to nejlepší, a to je pak i ta práce vlastně architektů, aby to dokázali vysvětlovat na různých úrovních, ať už města nebo veřejnosti.
2: Kdybyste měl ještě rozšířit ten tým, pokud teda říkáte, že vám nevadí, když vám do toho někdo kecá, tak koho byste ještě přidal? Byli by to třeba antropologové, kteří se poslední dobou vyjadřují k urbanismu a fungování měst? Byli by to ekologové? Nebo kdo vám tam třeba ještě trošku chybí teďka?
3: My si ten tým u každého projektu trošku rozšíříme. Ať už to jsou obyvatelé toho místa, ať už to jsou zástupci úředníků, samosprávy, nebo jakýkoliv jiní stakeholdři, kteří jsou relevantní pro ten projekt. To znamená, do určité míry my si tohle děláme. Samozřejmě, že i jsou specializované profese, které můžeme vyžadovat, můžou to být vodohospodáři nebo kdokoliv další. To, co já si myslím, že obecně asi v urbanismu a architektuře chybí, nám jako architektům je nějaké legislativní a právní podvědomí a ekonomický aspekt vlastně té věci. Ale to je, myslím, že něco, co chybí obecně vlastně v té společnosti. Že jsme sice se naučili jako města říkat, co bychom všechno chtěli rádi zrealizovat, jak bychom chtěli mít krásný veřejný prostory, jak bychom chtěli, ať se tam bydlí, ale velmi složitě tohle dokážeme kvantifikovat, jestli je to dlouhodobě udržitelné, jestli je to smysluplné i ekonomicky třeba pro to město. Takže kdybych měl vyjmenovat asi dvě konkrétní profese, které myslím, že jsou obecně pro architekturu a urbanismus důležité, tak je to ten právní aspekt a ten ekonomický aspekt rozvoje měst.
2: Vy jste v ateliéru nebo v mapě už od jejího úplného začátku, od toho roku 2019. Tak v čem vás ta práce třeba nejvíc překvapila? Už je to přece jenom 6 let. A v čem se třeba liší od té tradiční práce architekta?
3: Já nevím, jestli je to úplně překvapila, ale to, v čem se to liší, myslím, že nejvíc, je opravdu to, jak široký ten tým je. Protože architekti v tom týmu rozhodně nejsou převládající profesí. A myslím, že to je do určité míry dobře, že už ten nějaký feedback nebo zpětnou vazbu k těm projektům si dokážeme často udělat interně sami a prokonzultovat si to, co to znamená z pohledu dopravy, co to znamená z pohledu krajinářského. A jsme tak trošku jako připravení vlastně trochu s komplexnějším projektem. Neříkám, že se to neděje, ale často teď vidíme, že ty ateliéry se musí sdružovat v momentě, kdy řeší nějaké velké projekty. Teďka byla soutěž na velký rozvoj takového brownfieldu v Maďarsku, v Budapešti. A doufám, že to nebudu říkat špatně, ale mezi těmi týmy, kteří to zpracovali, byly významné evropské nebo světové ateliéry. a žádný z nich nebyl jako samostatně. Všechny to byly týmy o třech a více subjektech, který pracovali na tom návrhu. Protože bez té šíře toho, co je potřeba řešit, jde fakt jako velmi těžce navrhnout to nejlepší řešení. Tohle je asi ten jeden aspekt. A co mě překvapilo, asi to, jak je to město složitý systém na nějaké jako kormidlování. Ono je to spíš nějaký tanker, který si jede svojí rychlostní, svojí tempem, svojí směrem. A tak trošku, ať děláte, co děláte, tak on si tím směrem vlastně jede a vy ho můžete trochu upravovat, ale ono to jde zpravidla docela pomalu. Na to můžeme nahlížet, ať už je to dobře nebo špatně, když chceme nějakou změnu prosadit, tak samozřejmě je to trošku jako komplikace, že to třeba nejde úplně tak, jak bychom si představovali. Na druhou stranu, ono se tímhle eliminují nějaký excesy, problémy a zpravidla se vždycky ty projekty, věřím tomu, že se trošku odladí a jsou trošku jako lepší a najdou nějakou jako kompromisnější cestu. Nebo respektive věřím tomu, že takhle by to mělo být.
2: No, ona mapa taky vůbec nezačínala pomalu. Vlastně hned se startem jste se vrhli na nový koncertní sál v Ostravě. Ta soutěž teda proběhla už předtím, ale vám zbyla nějaká další práce zatím. Navrhuje ho architekt Stephen Hall a je to vlastně docela náročná stavba, protože se nejedná o stavbu takzvaně na zelené louce, ale je to taková vestavba do stávajícího domu kultury architekta Jaroslava Fragnera. Tak jaký byl celý ten proces příprav pro vás takhle na začátku?
3: Jak jste říkala, tak ta soutěž už vlastně proběhla, už bylo zřejmé, kdo je na prvním místě v rámci té soutěže a byl to vlastně první výstava, která byla v našem výstavním prostoru za výlohou. Nicméně do toho projektu, tím, že už běžel, už byl vybraný jako celý tým toho zpracovatelského kolektivu, tak už to bylo primárně nebo z velké míry v gesci odboru investic na magistrátu a ta naše činnost už v tomhle ohledu byla spíš jako menší v porovnání třeba s jinými projekty. Je to potřeba sledovat v tom, že ty kanceláře architektů města se daleko více soustředí na nějakou jakoby předprojektovou přípravu, případně na fázi, řekněme, investiční záměru nebo studií a my se snažíme, aby vlastně ty věci pak už, které se realizují nebo které pokračují v té projektové přípravě, tak aby si to vzali ty odbory, které zpravidla na tom městě jsou, fungují a umí ten proces jako si skoordinovat. Pokud tam je potřeba některé věci třeba dořešit, tak jsme k dispozici ke konzultacím. Tam se řešily nějaké drobné úpravy v rámci veřejných prostranství a na to navazující místa. To, co byla ta naše agenda, řekněme největší, tak byla proměna samotné té ulice a předprostoru toho kulturního domu, protože dneska tam jsou plánované docela významné veřejné stavby za poměrně velké množství peněz. Není to jenom ten kulturní sál nebo není to jenom filharmonie, je to i kulturní dům a je to i krajská knihovna vědecká. A teďka najednou mezi tím vlastně máme relativně neúplně v ideálním stavu komunikaci, nebo v té době jsme měli, tak to byla jedna část té agendy, které jsme se věnovali a druhá část související s filharmonií byla sad Milady Horákové, který na ní přímo navazuje. Tak to jsou vlastně asi ty dva projekty, které se nás týkaly třeba daleko víc než samotná ta budova filharmonie.
2: Vy jste tady už vlastně společně s Filharmonií zmiňoval taky za výlohou váš výstavní prostor, což je taky důležitá věc, protože ten váš ateliér nedrží ideu města jenom v projektech a nákresech a soutěžích, ale šli jste i o kousek dál a snažíte se zapojovat a vzdělávat i veřejnost, což je určitě důležitou součástí těch kanceláří nebo týmů architektů města. Teď tam třeba máte výstavu vycházející z koncepce zeleně, kterou jste dokončili minulý rok. Tak je tohle pro vás nějaký funkční způsob, jak prezentovat náročné věci veřejnosti a jak s tím pracujete?
3: Řekl bych, že je to nezbytný způsob, jakým má kanceláře architekta města nebo městské ateliéry fungovat. Že ten model, který tak trošku navazuje nebo reflektuje v omezené míře možnosti pražského kempu, tak je opravdu pro tu instituci nezbytný, protože je to prostor, kde je možné vysvětlovat ty projekty připravované, kde je možné se o nich bavit, kde je možné dělat výstavy, které ukazují třeba i trošku komplexnější a složitější témata, jako je celoměstská koncepce zeleně nebo cyklistické dopravy. Tak tohle myslím, že je úplně zásadní. My se snažíme, aby tam byly i výstavy studentských prací, to znamená i tady tato vazba, že jednou ročně je tam výstava studentských projektů z katedry architektury, tak to je, myslím, že taky důležitý rozměr. A pak samozřejmě je to prostor, který nám umožňuje dělat různé debaty, večery, diskuzní, i klidně na širší téma. Tak vlastně k tomu máme prostor, který nám tady tohle umožňuje. Myslíme si, že když je to v tom rozměru takového jako veřejného prostoru, kde je relativně komfort a Wi-Fi, tak že to má víc výhod, než jenom, že je ta výstava. A pak samozřejmě my s nimi pracujeme tím způsobem, že tam máme různé edukační aktivity pro školy, pro základní školy, pro střední školy. Takže kolegové tímhle způsobem se snaží i ukazovat témata, které tam třeba historicky byly jako výstava. Takže máme jedno to téma je Město staví město, což jsme měli výstavu, tak jako přiblížit, co to znamená těm středoškolákům nebo studentům té základní školy, co to vlastně je. A pak máme i téma, které se věnuje veřejnému prostranství, které zase navazuje na naši výstavu. A poslední, to je asi takovou nejhravější a nejvíc, řekl bych, zábavnou formou, je aktivita Uličník, kde si ty děti v rámci jako nějakého edukačního programu i vyzkouší vlastně, co je možné do té ulice vyskládat a že vždycky je to otázka nějakého kompromisu. A tohle myslím, že je strašně důležité. My jsme shodou okolností teďka jsme začali mít aktivitu, kterou říkáme, co se rýsuje. A nedávno jsme měli takový večer diskuzní debatní na téma doprava. A ukázalo se tam, že vlastně přesto, že bychom mohli najít jednotlivosti třeba v té ulici konkrétní, která se teďka jako dokončila, co tam třeba nefunguje z různých úhlů pohledu špatně. Tak když ty jednotlivosti dáme takhle vedle sebe, tak se ukáže, že oni si sami jako protiřečí. Protože když si řeknu, dobře, chtěl bych tam víc přechodů, tak víc přechodů znamená více značek, ale více značek tam nechceme, protože to znamená vizuální smog. A když bychom chtěli prostě, aby tam nebyly vyšlapané záhony, nebo aby se dalo přejít přes záhony vlastně napříč tou ulicí, tak když tam dám ty přechody, tak ale já mám chodit po těch přechodech, nemám chodit kdekoliv. A takhle vlastně se snažíme ukázat i těm dětem z té základní školy třeba, že vždycky je to otázka nějakého kompromisu a nalezení toho, co možná nejlepšího řešení, ale s vědomím toho, že dost možná pro spoustu lidí tam bude muset být nějaký kompromis. Ale ten kompromis by měl být třeba i na straně individuální automobilové dopravy, kterou často v těch městech preferujeme.
2: Já se tady usmívám, protože to, co přesně zmiňujete, to, že to město vlastně funguje dost složitě a spoustu věcí musíme vidět trošku hloubš, tak to je přesně to, co se snažím ve fasádách vysvětlit, odkrývat ty tváře toho města, ukazovat, že ne všechno je úplně jednoduché a je důležité tomu porozumět. Je něco, co jste si třeba od těch dětí odnesli vy, protože i tohle je nějaká forma participace, to, že tam nejenom děti, ale třeba i jiní lidé přichází za výlohou i dovnitř a třeba vám říkají, co jim chybí, tak je něco, co jste si odnesli?
3: Já myslím, že z každé té debaty, když si to rozšířím nejenom na tu edukaci s dětmi, jakákoliv ta participace těch projektů je úplně zásadní v tom, abychom navnímali ten pohled těch obyvatelů. Neříkám, že vždycky se to dá zapracovat nebo že vždycky se to dá vyřešit, to je nějaká bolístka, která se v tom místě objevuje. Ale dělá to trošku komplexnější pohled na celé to území a pak se dá i ten návrh vlastně na to reagovat, najít, pokud to je možné, to, jak by to mohlo být zlepšeno nebo minimálně, jako aby to nebylo k horšímu. Bez toho si myslím, že by ta participace ani moc nedávala smysl, jenom aby to proběhlo a trošku jsme si od fajfkli, tak PR-ově máme splněnou participaci, vlastně ji nepotřebujeme, všechno víme a tady jsme se teda udělali show pro lidi, aby byli spokojení, že teda probíhá participace. A myslím si, že jsme si taky už jako prošli věcma, které se nám třeba úplně nepovedly, ať už toho, že jsme třeba pozdě prezentovali, pozdě jsme zapojili tu veřejnost u nějakých projektů, tak jsme poučení v tomhle a už se snažíme třeba tu participaci dělat opravdu tak, že pokud to dává smysl, tak začít s bílým papírem, velmi rychle, začít se ptát těch lidí, pozbírat si spíše jejich informace o tom území, doplnit je k těm tvrdým datům, k tomu, jak my dokážeme interpretovat to město, nebo to území, tu lokalitu, ten veřejný prostor, a pak s nima hledat vlastně nebo ukazovat jim, tohle je, jak si myslíme, že by to mohlo fungovat. Tady vám předkládáme nějakou koncepci toho území, co si o to myslíte. Je to lepší, pomáhá to reagovat na ty problémy, které jste zmiňovali minule. A zase se dá odladit ten návrh trošku jako lepším směrem, tak aby byl třeba i snáze přijatý. A pak je tam ta poslední fáze, a to je už rovina, řekněme, víc jako komunikační. To znamená ukázat, jaký je ten výsledek, jak by se s tím dál dalo pracovat, jaké budou třeba postupné kroky vedoucí k té fyzické proměně toho území.
2: Když mluvíte o veřejnosti, participaci, tak taky je podle mě důležitou složkou nějaká část studentů. Vy jste to i zmiňoval, že vlastně u vás v galerii nebo ve výstavním prostoru občas vystavují své projekty. Teď nedávno uspořádala Česká komora architektů kolokvium o roli kanceláře architekta města, kde právě vystupovali i různí zástupci různých architektonických škol z Česka a mluvili o tom, že je vlastně důležité zapojovat i tu nadcházející generaci. Vy taky učíte na Technické univerzitě, tak uvažujete o nějakém větším zapojení studentů, nebo děje se to už?
3: Děje se to v podstatě od začátku, co městský ateliér vznikl. My jsme relativně rychle dostali docela dost úkolů, který jsme měli začít pracovat, a jedna z těch cest, kterou jsme se rozhodli využít, je brát praktikanty na různé formy spolupráce, tak aby to bylo slučitelné se školou, aby ti studenti mohli dostudovat, aby se pořád věnovali tomu studium, protože myslím si, že to je úplně zásadní a nejde to nahradit jenom praxí. A zároveň nám to pomáhalo vlastně dodávat relativně velké množství těch výstupů, přestože ten tým byl poměrně úzký. A teďka už je to tak, že z těch praktikantů, kteří tehdy s námi začínali, tak už to jsou dnes kolegové, kteří vlastně trochu mají navnímaný ten kontext od úplného začátku, a myslím, že tohle je důležitá role té školy architektury na VŠB tady v Ostravě, aby tady byli lidé, kteří se věnují architektuře, veřejnému prostranství, a dokážou ho navrhovat, a je tak trochu jedno, jestli to je v městském ateliéru nebo kdekoliv jinde. Ale pokud tady ta škola nebude, tak vlastně tady nebudou ani lidé a nebude tady tak silné odborné zázemí pro to, aby se ty projekty realizovaly. Já myslím, že to je jedině dobře, když ta škola funguje a dodává, řekněme, své studenty na ten trh, a díky tomu se i, věřím tomu, že zvyšuje poptávka po kvalitnější architektuře, protože můžou zastávat celou řadu rolí. To není jenom kreativní tvůrčí architekt, který má vlastní ateliér, ale můžou to být lidé, které pracují na odborech investic, odborech územního plánování, strategických odborech, a tohle všechno jsou různé pozice, kde rozhodně není špatné, když je tam architekt, který trochu může třeba nahlížet na tu problematiku ještě z jiného pohledu a dokáže dát třeba tomu architektovi nebo projektantovi trochu komplexnější zadání, tak aby se našlo co nejlepší odpověď u konkrétního záměru nebo konkrétního projektu.
2: Já bych se ráda ještě zastavila taky u udržitelnosti kanceláří architekta města, aby taky ta mladá generace měla ještě kam chodit, protože sice jsem na začátku říkala, že kanceláře architekta města rostou jak po dešti, ale jejich udržení je taky často náročný. Před pár týdny nebo už před měsícem se například rozpadla kancelář architekta města v Ústí nad Labem, kde dvě architektky a architekt odešli a ve svém prohlášení psali o beznaději, o tom, že vedení nerespektuje jejich připomínky. Primátor Petr Nedvědický z Hnutí ANO naopak tvrdí, že jedna členka týmu odešla z rodinných důvodů, další pak prý kvůli penězům. A radní pro územní plán Eva Fialová z ANO říkala, že problémy plynuly také z postavení architekta jako úředníka, protože ty architekti z kanceláře spadali přímo pod kancelář primátora. A tam už se dostávám k té otázce, jak je podle vás důležité správně si na začátku tyhle struktury nastavit. Protože vy jste třeba příspěvková organizace, tak jak stejně jako IPR, tak jak tohle vlastně funguje a jestli i vy třeba cítíte nějaké tlaky, nebo jestli i vy v Ostravě jste zažili moment, kdy jste si říkal, tak tohle už je úplně zbytečný boj a možná by bylo lepší skončit.
3: Myslím si, že v takovém stavu úplně, že bychom se bavili o tom, že budeme končit, tak v tomhle stavu jsme, věřím, jako nebyli. Kancelář architektury města není ta, která rozhoduje o investicích města. To je volení zastupitelé, respektive rada města, potažmo primátora a jeho náměstci. Ty jsou zodpovědní k tomu, aby prostě uměli prioritizovat investice, rozhodovat o nich. To je prostě to, k čemu je jako obyvatelé města volíme. Kancelář architektů města nebo městský ateliér je tady od toho, aby dodával jako co možná nejkomplexnější

0: vnější pohled nebo doplnil tu skládačku v obrazu města a v obrazu konkrétního návrhu tak, aby to rozhodování mohlo být co nejvíc úplné, aby ti reprezentanti, radní a primátoři měli co možná nejlepší přehled o tom, o čem rozhodují. A tohle je potřeba takhle vnímat. Já jsem zažil i pohled, nebo slyšel jsem pohled, tak teďka jsme si založili kancelář architekta města, hotovo, dáváme nohy na stůl, teď už máme všechno vyřešeno, odfajfkli jsme si to. Takhle to prosím nefunguje. Ta kancelář architektury města je poradním orgánem a v tomhle smyslu je i trošku na ní, jak dokáže vlastně se uplatnit v rámci těch procesů na tom městě. Není to určitě jednoduchá situace, ale ať už je to ten model příspěvkové organizace, nebo je to ten model, řekněme, odboru nebo nějakého oddělení, které je přímo součástí té struktury magistrátu, tak každé to řešení má trochu něco do sebe. Na první pohled by se mohlo zdát, že ta příspěvková organizace má trochu volnější ruce, což do určité strany je pravda. My jsme si takhle mohli daleko snáze vyzkoušet nějaký model zadávání veřejných zakázek na profesní přístup. Na druhé straně ten odbor toho magistrátu má určité výhody v tom, že je součástí toho procesu. To znamená, je mnohem jednodušší dostat se vlastně k těm informacím a řekněme být partnerem u některých jako interních debat, u kterých my jako příspěvková organizace třeba nejsme. Takže nejsem si jistý, který ten model je lepší a na druhou stranu zažil jsem si, nebo žijeme jenom v tom jednom, v tom modelu té příspěvkové organizace, který taky vidíme, že ne třeba ve všem nám úplně vyhovuje a ono to hodně souvisí na to o tom, jak jsou nastavené celé ty procesy v rámci toho města, na magistrátu, na obvodech, jaká je představa, že bude vlastně ta kancelář architektury města vypadat. Protože těch scénářů a těch agend může být velká spousta.
1: Česká komora architektů také říká, a vy jste to naznačoval taky, že městský architekt i teda kancelář architekta města by měla být politicky nezávislá. Vlastně by měla udržovat takovou myšlenku i za ty 4 roky, kdy se třeba ta garnitura obmění. Ale i u vás váš ředitel Ondřej Vysloužil teď otevřeně mluvil o tom, že ta role a politického ředitele mu přestává vyhovovat. Jak to v mapě tohle vidíte do budoucna?
0: Tak to je asi osobní otázka na našeho ředitele. Jo. Já nemůžu úplně za něj odpovídat. Samozřejmě to navazuje i na nějaké jako věci procesní, které třeba on ze své pozice může vidět, že by dokázal daleko lépe prosazovat, kdyby byl v jiné pozici, než je ředitel městského ateliéru. Zase se vracíme k tomu, kdo je ve finále ten, který má rozhodovat o investicích a o konkrétních projektech. To rozhodnutí opravdu závisí na vedení toho města nebo obvodu. A když se možná dostaneme úplně na úvod, tak vy jste zmiňovala to velké množství jako městských architektů, městských ateliérů, který v posledních 15 letech stoupá napříč různě velkými obcemi. Ono je tam, myslím, dobře vidět ten deficit, který jsme měli v 90. letech. Potom, po té sametové revoluci si myslím, že jsme tak trošku jako to plánování vzali, že něco, co je nežádoucí, že trh si to vyřeší, a šli jsme z jednoho extrému do druhého. A myslím si, že to je taky o to období, kde jsme tak trošku jako zavřeli oči, co se týče kvality vystavěného prostředí. A myslím si, že to byli jednotlivci, kteří dokázali se na to dívat trošku s širším hledím a dokázali kvalitní architekturu, kvalitní veřejný prostor realizovat. A teď jim závidíme, protože oni začali v těch 90. letech a jezdíme tam za architekturou. A teďka vnímám tu situaci opačnou, že je to téma, které ti lidé ve městech a v obcích chtějí řešit, že je to pro ně důležité, že už jsme si vyřešili své bydlení v panelových domech, v bytových domech, v rodinných domech, opečovali jsme si ty zahrádky. Tam si myslím, že už ten problém nemáme a máme tendenci vlastně se zajímat mnohem víc, co se děje v tom veřejném prostoru okolo nás. A tohle vnímám jako, že je úplně zásadní pro to, aby ty kanceláře i mohly jako nadále fungovat. Že jedna zanikne a některé vzniknou, tak to se asi tak děje. Myslím si, že to není nic asi překvapivého a je otázka toho, kdy vznikne znova.
1: Kdybyste měl Ostravě teďka popřát nebo mapě něco do dalších 5 nebo 10 let, co byste si přál, aby se ještě povedlo, tak co by to bylo?
0: Celá řada věcí určitě se dá jako zlepšit. Tak pořád těch realizací, na kterých my jsme se podíleli, není mnoho. Jsou to fakt spíše jako

0: na nějaké jako plnohodnotné části města, které dokážou fungovat a nejsou osamocenými ostrovy, protože těch už v Ostravě máme dost té překotné historie.
1: Já bych ještě mapě a Ostravě a i vlastně všem ostatním městům popřála, ať je tam spousta obyvatel, kteří mají chuť participovat a zajímat se o architekturu. A to už je z dnešního dílu Fasád úplně všechno. Já vám moc děkuju za návštěvu a snad se ještě někdy potkáme, třeba i v Ostravě za výlohou.
0: Děkuju a určitě se budu těšit na návštěvu v Ostravě.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Až na cihlu.
3: V rubrice Až na cihlu mám pro vás další tipy, na co se podívat, co si přečíst nebo co dělat, pokud vás téma dílu zaujalo a chcete se ponořit ještě trochu hlouběji, tedy až na cihlu. Dneska bych vám ráda doporučila jednu aktivitu. Vychází ze studie jedné arménsko-libanonské architektky Arin Abrahamyan, nazvané The Value of the Existing. Tahle architektka zkoumala jednu čtvrť v Bejrútu. Její teorie ve zkratce říká, že se stačí koukat kolem a hledat kvality v tom, co už je, že nemusíme pořád stavět nové budovy a ikony a dělat nějaké velkolepé změny, že stačí občas se jenom zastavit a podívat se trochu víc kolem sebe. Ta studie určitě stojí za to sama o sobě, je k ní i dokumentární film a tenhle rok by měla vyjít i kniha. Ale to, co si myslím, že můžete vyzkoušet hned, je začít hledat ve městě věci, co se vám líbí, jak jsou třeba řešené a hlavně, co vám na nich dává smysl a proč. Třeba taková dobře umístěná lavička a ještě k tomu dobře tvarovaná, na které se dá fakt pohodlně sedět, tak to je úplný zlato. A když je ještě někde od toho koš, kam pak můžu vyhodit třeba obal od toho, co jsem si dala k obědu, tak jsem naprosto spokojená. Snažím se teď poslední dny tuhle aktivitu aplikovat a funguje pro mě fakt skvěle. Najednou totiž vidím i ty hezký věci ve městě. Začínají se víc vynořovat a já je dokážu třeba i pojmenovat a říct, co se mi na nich líbí. Tak to je moje dnešní rada, protože najednou začnete objevovat město zase trošku jinak a pomůže vám to se trochu zastavit a trochu víc nad městem zamyslet. A to je něco, co se vždycky hodí. A teď už je to opravdu všechno. Uslyšíme se zase příště a ahoj.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: Dokud to ještě nechcíplo, dokud to píchá.
1: Dokud to píchá, tak žiješ.
0: Já to znám, udělej z problému oběd. Přestaň se tvářit jak oběť. Podej tu ruku.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
0: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: 14 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
3: Posloucháte mimo sezónní starter hitparádu neobjevených na rádiu Wave s Martinem Šolcem a Filipem Černým.
4: Ahoj, čau. Dneska přetáčíme po delší době. Čekají nás poutavý pozvánky na ty nejlákavější festivaly letošního léta a už se nezávratně blíží.
3: V rámci letošních festivalových speciálů jste si mohli poslechnout povídání s Filipem Košťálkem z festivalu Colors of Ostrava a taky s Míšou Beránkovou z Rock for People. Ty se tady na ten díl nebyl, Filipe, už jsi ho pustil? Nebo,
4: ne,
3: nebo
4: furt ne.
3: To mě mrzí trošku, ale dobře, odpustím ti to.
4: Říkal jsi, že byl dobrý, já ti prostě důvěřuju, takže to mi úplně stačí a máme za sebou taky, protože léto, živáky na budějovickém Majalesu, taky Kamenici, to je, když vyjíždíme se startérem za váma a vlastně pouštíme skladby od festivalových návštěvníků a návštěvnic. Před námi je ještě jedna taková příležitost. Budeme se moct společně vidět na Povalči, konkrétně v pátek 7.8., takže pokud máte nějakou písničku v šuplíku a jste naštvaní, že se nevidíte v line-upu festivalu Povaleč, tak přijde vaše šance. Sledujte Instagram Rádia Wave, což je starter podtržítko Rádio Wave a tam bude velmi brzy zveřejněn formulář, skrz který se můžete přihlásit.
3: Je to přesně tak. Tracky nám neposílejte na starter@rozhlas.cz, ale právě do tohohle formuláře, aby jsme vás mohli hodnotit právě na festivalu Povaleč. No a taky už proběhlo nahrávání v prostorech studia Andel Sound v rámci výzvy, kterou jsme vypisovali pro jména z letošní top 20. To je taková speciální cena toho letošního ročníku startéru. No a už tam nahrával písničkář Vítis a taky kapela Louký. My se strašně s Filipem těšíme na výsledek, vy byste měli taky. No a doufám, že si je v zápětí pozveme i na rozhovor, až ty songy budou trochu víc ready.
4: Já myslím, že musíme od Erika Stevensona zjistit, v jaký fázi ty písničky jsou, protože samozřejmě chceme slyšet nějaký příběhy z natáčení a ideálně si to k tomu rovnou i pustit a mít tady takový jako behind the scenes, co se ve studiu dělo, abyste třeba taky i vy si mohli poslechnout o tom, co vás potenciálně může čekat v tom příštím ročníku, pokud budete přihlašovat písničky a pokud získáte aspoň pár těch hlasů, že pak skončíte v top 20, protože starter už dávno není jenom o té finálové trojici, ale hledáme příležitosti právě i pro těch zbylých 17.
3: Je to přesně tak, trošku nám to roste. Já už se teda obrovsky těším i na příští ročník, pokud byste se nechtěli přihlásit na festival Povaleč, ale právě do startéru do další sezony, tak nám posílejte tracky na starter@rozhlas.cz. My se k ním v průběhu léta dostaneme a už se těším, co na začátku října, až odstartujeme novou sezónu, nasadíme.
4: No a teď už pomalu k těm festivalům. Oba jsou teda jako odlišné výrazně, co se týká umístění a té vybrané lokace, ale přece jenom se v něčem překrývají, minimálně co se týká programu, takže hele, jo, máš dvě varianty. Rozjímání v Topolovém hajku.
3: No a nebo objevování rozmanitostí a zákoutí Velkého Meziříčí.
4: Takže zatímco festival Beseda v Moravském Tasově se vesele žene kupředu s dalším ročníkem, kde ten nějaký relaxační potenciál a stabilně lákavý line-up lze zaručit, protože je samozřejmě na co navazovat, tak putovní festival Moody Moon Noise, dneska už Moon Noise, se dal dohromady se spolkem okolo festivalu Bezmez a jejich nově vzniklou synergii budeme teprve objevovat.
3: Už jim to nevonilo v Chomutově, tak se rozhodli vyrazit na výlet a my jsme s Filipem obrovsky zvědaví, co nás na Moody Moon letos čeká, protože je to jeden z našich oblíbených festivalů konec konců.
4: Minimálně Tadeus Racety, Taige, spoustu dalších výjimečných men v nabídce, tak pojďme na to. Nejsme tu ve studiu sami, s námi je tu Zdeněk Noizár za Besedu. Ahoj. ahoj.
5: Ahoj.
4: Zdeňku, prosím tě, festival, který je neodmyslitelně spjatý samozřejmě s tím Topolovým hajkem, letos vstupujete do těch Kristových let, 33. ročník, tak na co se můžeme těšit jenom krátce, než se představíme našeho druhého hosta?
5: Bude tam toho spousta, máme v tom programu 50 položek, což si myslím, že na té festivalové mapě je dost výjimečné, jedeme na třech scénách, máme tam vždycky takovou kombinaci toho aktuálního ze zahraničí, co nějak rezonuje, něco z toho má ideálně pro nás nějaký kultovní status, to jsou třeba Liturgy nebo taky Balaklava, ale taky Horse Lords a pak tam máme dost zásadní takový aktuální výčet těch aktuálních českých jmén, což může být třeba Načeva, může to být třeba taky Jakub Koenig, může to být Fulcrum a celá řada dalších.
3: K tomu všemu se ještě dostaneme a i k tomuhle úžasnému festivalu, no ale já ještě musím přivítat našeho druhého hosta ve studiu. Je to Filip Valíček z Bezmezu, který právě teďka spolupracuje s, především s promotérským kolektivem Hard Noise a připravují společně festival Moodybun Noise. Ahoj.
6: Čau, čau, zdravím.
3: Prosím tě, Filipe, jaká jsou ta městská specifika Velkého Meziříčí a na co se letos můžeme těšit v rámci Moodybunu?
6: No vy už jste to předtím správně popsali, že vlastně to bude taková synergie dvou různých festivalů. Náš Bezmez, on nebyl úplně jako koncipovaný jako městský festival a spíš byl takový usazený v takové jako kotlině pod kopcem, pod sjezdovkou lyžařskou u rybníka, takže vlastně jsme tam měli taky takovou besedí malebnost. Ale právě když nás oslovil Munoj s tím, že by chtěli zahájit tady tuhle spolupráci, tak přišli s tím požadavkem, že vlastně chtějí zachovat ten koncept městského festivalu. Což jsme jim jako vyšli samozřejmě vstříc, nechtěli jsme to nějak měnit a vlastně nás to jako taky nadchlo tady tahle myšlenka, že se ten náš festival posune do města. Takže my vlastně v tom festivalu nabídneme teďka v rámci té spolupráce, tak nabídneme obojí. Nabídneme jak tu malebnost zase u našeho oblíbeného rybníčku tam, tak i právě prozkoumání centra Velkého Meziříčí, což pro mě, jako já jsem k tomu městu do té doby, než jsem začal s tím festivalem Bezme spolupracovat, tak jsem k němu neměl nějaký jako bližší vztah, ale vlastně se mě celkem získalo. Mohlo by se vidět, že je to takové obyčejné jako místo s McDonaldem u dálnice, ale je to super zajímavé město.
4: Já musím říct, že málo kdo nám to dělá složitější než právě Moodybun Noise, když tu vždycky zval šéfredaktor Full Moonu Michal Pařízek, tak sám vlastně špatně vyslovoval název toho festivalu, říkal s takovou jako veselou náladou, vždycky říkal Moodybun Noise a potom zase jsem to řekl. Tak teďka prosím vás.
3: V podstatě nikdy to neřekl správně.
4: Odebrali jsme to první slovo, takže už jenom Moon Noise, protože Moodbooking už se na organizaci nepodílí. A navíc jako dlouhodobě je to putovní festival, který neustále mění místa a teď ještě se jako spojili s Bezmezem. Takže kdyby to bylo trošku krkolomné a těžko pochopitelné, tak tady máme právě Filipa, který nás v tom samozřejmě bezpečně zorientuje. Zajímavostí ale je, že předtím, než jste se spojili, tak ty si třeba osobně nikdy na Moodybun Noise festivalu nebyl. To znamená, že jste tak trochu jako jeli od nuly, co se týká té spolupráce a hlavně hledání nějakých těch cest. Na to se samozřejmě my budeme ptát, jak se to celý podařilo a co ta nově vzniklá kooperace přináší, ale možná bychom nejdřív mohli začít hudbou. Co myslíš, Martine?
3: Pojďme si dát hudbu ještě předtím, ale připomenu termíny obou festivalů 31. července až 1.8. beseda a 20. až 23. srpna zase Moon Noise, takže jste všichni zváni. No a pojďme si dát hudbu. Hudbu jste vybírali vy dva jako naši hosté a pojďme si dát první track.
4: Tady jsou Taige a jejich Co by ne, písnička, která velice pravděpodobně zazní i při jejich koncertním setu právě na besedě.
3: Posloucháte Starter.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Tohle byly Taige a jejich Co by ne, vám všem určitě známá písnička, jde o kapelu, která byla ve finále letošního Startéru hitparády neobjevených, no a taky kapela, která se objeví letos mimo jiné v line-upu Besedy. No a jak je zvykem ve Startéru, pojďme možná začít krátkým hodnocením kapely Taige. Zdeňku, je to tvoje.
1: Je to moje srdcovka hlavně, celá ta deska, speciálně tahle písnička ve mně velmi rezonuje. A sám jsem byl překvapený tím, jak takový v podstatě čistokrevný popík jako u mě zasáhne opravdu do hloubky. Navíc, když jsem byl na křtu a sledoval Veroniku Sirotkovou, tak přijde mně, že ona v sobě má něco takového vlastně, co vnímám třeba u Marie Rotrové, byť to ještě samozřejmě bude růst a pokračovat. Zároveň je tam něco takového s trochou nadsázky, neotesaného jako u mladého Karla Gotta, když to přeženu. Vlastně je to taková zvláštní kombinace nějaké křehkosti a roztomilosti a zároveň její profese, vlastně ona je matematikářka, vlastně je tam něco i takového studeného, tak to různě střídá. Já myslím, že když to pořádně ještě vyladí a tu podivovou prezentaci vlastně ještě společně nějak víc posunou, tak to bude dokonalá popová hvězda.
2: Já teda potvrzuju, byl jsem u toho a viděl jsem, jak se Zdeněk tvářil právě na tom křtu Taige a pak jsme si krátce povídali a on říkal, no my jsme jako zvažovali na tu besedu, ale teď už to mám teda potvrzený.
0: Je to tak, křest byl nádherný a já musím ještě teda ocenit Zdeňkovo velmi profesionální hodnocení kapely Taige. Myslím si, že když budeme potřebovat porocovský záskok, tak se máme na koho obrátit. Zdeňku, mě by vlastně strašně zajímala jedna věc. Ty už jsi v tom oboru hudebního biznisu hodně ostřílený. Ty sám děláš v něm hodně let a mě vlastně zajímá, jak se vám vůbec i všeobecně Besedě ten festival daří udržet tak vlastně hrozně fresh i po všech těch letech a co jsou možná ty kroky, který bys poradil možná i Filipovi, který sedí teďka vedle tebe, jakožto začínajícímu promotérovi, co je ta cesta, jak po letech udržet festival v takhle dobrý kondici?
1: No já myslím, že na tom úplném začátku je mít opravdu hodně rádi hudbu, že to je fanouškovská záležitost, to všechno jako zatím, protože si vlastně díky tomu festivalu plníme sny, to je na tom začátku a je to ohromná energie, která se tím jako vlastně vytváří a přenáší dál do toho týmu. Ten základní tým není až tak široký, řekněme 15 lidí, ten nejužší třeba 4-5, komunikujeme to, snažíme se objevovat nová jména a vlastně vnímáme to trochu jako takovou v úzovkách jako naši misi na té hudební scéně, vlastně přinášet něco nového, nastolovat trošičku ten diskurs, zároveň sledovat ty aktuální v úzovkách trendy, to, co se hraje, ale taky to, co rezonuje napříč společností, protože tam máme nějaký doprovodný program. Myslím, že hodně dělá to místo vlastně. Výběr toho místa, to je alfa omega, ten topolový hájek a to, že je to taková výspa civilizace opravdu na úpatí Bílých Karpat, kde člověk, když jede z těch větších měst a hodně návštěvníků máme z Brna, z Prahy, z Bratislavy, tak tam najednou opravdu zapomene na ten tlak, který tady zažívá, může opravdu vypnout a dovolí si to konečně užít. Nemáme teda rybník, ale máme Veličku, ten splav je taky velmi příjemný a už ten výhled prostě opravdu na ty Bílé Karpaty, a když zapadá to slunce, to dělá strašně moc. A vlastně možná to prostředí toho moravského venkova, odkud já pocházím, je dost specifické. Ne všichni praští hipsteři to třeba na poprvé úplně dávají, ale myslím, že jsou z toho vždycky teda při nejmenším nějak rozjitření a když se nastaví, tak si to užijou díky tomu taky možná navíc.
2: Filipe, když slyšíš Zdeňka, vidíš se třeba v něčem z toho, co on říká, jak to by se jako začínajícímu promotérovi, bookerovi a dramaturgovi vlastně zatím pracuje a je něco, co tě na tom překvapilo?
3: No, já bych určitě podtrhnul to, že potřeba mít rád hudbu, jako dělat hudební festival s nenávistí k hudbě by moc nešlo. Takže jako s tím souhlasím a to nás taky jako drží. Ono je to samozřejmě hrozně moc náročný, obzvlášť jako jsme relativně ve startu a financí je málo, takže to kompenzujeme tím, že tomu dáváme o to víc práce a stojí to hrozně moc na té komunitě, kterou ten festival má kolem sebe a to je jako, já jim děkuju samozřejmě jako kdy se dá, ale teďka bych jim chtěl poděkovat znovu, protože bez těch lidí a to může být kdokoliv, kamarád, kdo navaří prostě kotel guláše pro hudebníky, takovýchhle lidí tam máme fakt jako desítky doslova a bez nich by to prostě nemohlo existovat, no. Takže to, tohle to v tom určitě vidím. No a zároveň výběr toho místa, to si myslím, že to je taky věc, která nám dost pomáhá v tom, aby jsme pokračovali a nezastavovali, protože to místo máme fakt nádherný a vybudoval jsem si k němu neskutečný vztah. Je to prostě jak na letním táboře a člověk se tam fakt tak jako transportuje do nějakého čistého dětství úplně.
2: Když jsme u té komunity, tak se hodí říct, že vlastně je možné se stále ještě stát její součástí, protože pokud se nemýlím, tak jak Beseda, tak i Bezmes Moon Noise mají venku ty výzvy, kdy se můžou dobrovolníci a dobrovolnice hlásit, tak je stále ještě možné se vlastně do těch festivalových týmů přidat?
1: Já myslím, že ještě pořád jsme tomu otevření, takže určitě pokud chcete zavítat a zároveň získat vstupenku pro někoho k sobě, protože myslím, že to je taky takový jako další rozměr Besedy. Že se snažíme vlastně podpořit tu komunitu taky tím, že jednak máme poměrně široký gest a to je dané také tím, že každý vlastně muzikanta může vzít jednoho člověka k sobě, taky brigádník jednoho člověka k sobě, takže sice tam dostaneme v úvozovkách hodně lidí zdarma, ale zase třeba o tom větší radost toho mají a vrátí se k nám třeba příště s tím, že to vstupné zaplatí.
0: My si máme šanci dneska pustit pár písniček z vašich line-upů, pojďme si dát tu další. Je to startéří jméno a je to tentokrát startéří jméno, který se objeví v line-upu právě Bezmes Moon Noise a je to tady u Zracety a jeho Make a Wish. Posloucháte Starter na Radio Wave. Make a wish, it'll make you believe. Opravdu je to real, si piš. Na všecko říkej dík a všecko bude tvý. Make a wish, it'll make you believe. Opravdu je to real.

0: odvětví. Tadeusz Racet je jeho Make-A-Wish ve startéru na Rádiu Wave. Filipe, pojďme teďka k tobě a opět máš příležitost ukázat nám to startéří hodnocení, který tady máme. Mě vlastně zajímá, proč Tadeusz Racety, proč je to zrovna to jméno, který se objevilo v letošním line-upu Moon Noise.
1: No určitě tomu pomohl starter, jako jinak by se asi nám do hledáčku sám o sobě nedostal, takže to je takový důkaz pro vás, že to funguje, což víte.
0: Hurá, Filipe, dobrý.
1: Já jsem volal svému kamarádovi někdy právě na konci minulého léta a ptal jsem se ho na nějaké hudební typy. A on právě vytáhl tady tohle a řekl k tomu, Tadeusz, jednu věc, která mě celkem zaujala, že mu to zní jako Pink Panthers. A já jsem právě přesně kvůli tomu vybral i tuhle písničku, protože já tam vlastně tu Pink Panthers hrozně slyším a hrozně mě baví i jako slyšet jako s mužským hlasem a ještě v té češtině zkombinované s angličtinou. Takže za mě, já jsem právě jako přemýšlel, co bych k tomu řekl, a vlastně je těžký mluvit i o takhle začínajících umělcích, kteří vlastně, když se s nimi člověk osobně nezná, tak jako něco o nich vyčíst z veřejných zdrojů, tak je komplikovanější, takže já prostě k tomu řeknu něco jenom na takové jako emoční rovině, co já z toho mám právě z toho poslechu. A přemýšlel jsem, co to ve mně jako evokuje, ta hudba obecně, nejenom tady tahle ta píseň. A prostě vlastně se mi z toho vyšla jedna hrozně konkrétní věc. A to je soundtrack k filmu Samotáři. A mě to prostě zní i tou jako barvou, nějakou tou paletou, co tam je. Já tam vidím vážně jako tady takovou devadesátkovou smutnou veselost. A to je vlastně všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
2: Zdeněk se nevěřícně podíval u toho, teda, když slyšel Samotáře.
0: A mě by zajímalo, jestli Tadeusz viděl Samotáře. Víš? Jako, Tadeusz, jestli nás posloucháš, tak nám dej vědět, prosím tě.
2: Ty vlivy jako těch nultých let, to je samozřejmě něco, co s Pink Panthers určitě sdílí, a možná i ten přístup k té produkci. Ty jsi, Filipe, zmiňoval kamaráda, který tě vlastně na Tadeuse pomohl nasměrovat. Jak to ale vypadá uvnitř týmu Bez mezu, co se týká té hudební dramaturgie? Jak široký ten tým vlastně, a hlavně nás zajímá po spojení s Moon Noisem, jak se tohle to vlastně proměnilo? Nějaká ta workflow a to přemýšlení nad tím sestavováním programu? Je to tak, že to máte třeba rozdělené půl na půl, nebo opravdu debatujete společně?
1: Jo, tak já začnu tím, jak to vlastně funguje v té naší bezmezí části, protože tu znám nejlíp. A tam máme vlastně takové jádro dramaturgické, kde jsme třeba 2, 3, 4 lidi, kteří se pravidelně scházíme a vlastně tvoříme většinu toho line-upu, ale zároveň právě přesně, jak jsem předtím popisoval důležitost té komunity, tak to konzultujeme i se všemi okolo, aby tam prostě měli něco svého, co si chcou poslechnout, co tam zkrátka chtějí mít na tom festivalu. Takže to prochází i nějakou takovouhle širší debatou, která je k tomu nezbytná. No a teďka k té spolupráci s Moon Noisem. Tak on to byl vlastně trošku risk, když jsme do té spolupráce šli, protože ano, jako znali jsme, jakým způsobem skládají line-upy, to jsme si mohli přečíst, ale jako nevěděli jsme úplně, jestli si sedneme třeba lidsky jako v té spolupráci, anebo jestli prostě naše požadavky na to, co bychom tam chtěli mít, se sejdou i pro tenhle ten rok. Což ale vlastně jsem byl hrozně mile překvapený, že jak lidsky, i vkusem jsme si sedli úplně perfektně a vlastně teďka míváme pravidelné dramaturgické koly, teďka už vlastně moc mít nebudeme, protože ten line-up je víceméně finální. No a na těch kolech jsme se otevřeně bavili, posílali jsme si tipy, dostal jsem spoustu hudebních tipů, právě jak od Michala Pařízka, tak od Davida Čajčíka. Myslím, že jsme si navzájem ukázali novou hudbu a to bylo právě super. Za to jsem hrozně rád z té spolupráce, že vyšlo tohle z toho, že jsme zase nakoukli někam jinam.
0: Zdravíme Michala s Davidem. No a kdo z vás třeba byl na Moody Moon Noise v Chomutově minulý rok, tak ví, že v rámci programu je možný si užít hodně site-specific programu. Já si třeba vzpomínám na to, jak jsme minulý rok jeli autobusem do lesa a tam jsme zažili nádherný koncert Severního nástupiště.
2: Tak ještě předtím zazněla Fujara vlastně na takovém kopečku.
0: Předtím zazněla Fujara, bylo to skutečně nádherný. Mě vlastně zajímá, co z těchto site-specific aktivit plánujete letos a jestli je už máte vlastně vůbec všechny usazený, protože teď se asi přesouváte spíš do té produkční části, tak na co se můžeme těšit, pokud vyrazíme letos?
1: My ještě nemáme všechno oznámené, takže bych tady nechtěl úplně provalit všechno ještě předtím, protože je dost možné, že se s tím bude ještě mírně hýbat. Ale podíváte se určitě do naprostého centra Velkého Meziříčí, které má vlastně takové malebné náměstí, které vlastně jako už samo o sobě je pěkné, ale když se podíváte do těch budov a zalezete dovnitř, tak tam objevíte zase úplně jiný světy. Takže určitě budeme spolupracovat s jedním takovým kulturním centrem, co je právě na tom hlavním náměstí, a které právě to je úplný labirint, je tam jako třeba 6 takových kulturních prostorů od kina po dětské loutkové divadlo a tam se dá úplně výborně ztratit a myslím si, že si s tím výborně jako pohrajeme v rámci nějakých stage designů a obecně toho rozvržení, co kam umístíme. To kino mimo jiné budeme taky třeba využívat právě pro nějaké filmová pásma nebo audiovizuální shows.
2: V dnešním startéru na Radio Wave si zveme na festivaly Beseda a taky Bezmes, Moon Noise a mě ještě předtím, než se posuneme vlastně k té jako zahraniční části vašich line-upů, zajímá jedna věc, Filipe. Máš pocit po 3 letech ve festivalovém týmu Bezmes, že ten letošní ročník nově ve spojení s Moon Noisem je vlastně jako očividný i pro ty běžné návštěvníky, že tam vidíte rozdíly v té dramaturgii právě proto, že se přidala nová parta k vám?
1: Myslím si, že jo. A jsou tam určitě jména, která jsme si zkrátka předtím nemohli finančně dovolit, protože letos máme prostě větší finanční možnosti. A zároveň si myslím, že to bude tak náladově mnohem poklidnější, než to bylo předtím, protože my jsme jako Bezmes víc inklinovali k nějaké klubovější hudbě, spíš elektronické, neměli jsme úplně jako klasickou kapelu s nějakými tradičními nástrojemi, takže v tomhle tom ta změna citelná je, ale jako nějakého toho ducha si to drží prostě pořád stejného. No. Byť to zní jinak, je to jiný sound, ale je to prostě pořád naše, takže tak.
2: Já jsem sliboval zahraniční jména, ale vlastně ještě předtím zazní kapela Hot House, která je tuzemská a tady je její skladba Horns.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.

Tuzemská kytarovka Hot House a skladba Horns z aktuální desky. My se tady bavíme například o festivalu Bezmez Moon Noise, o kterém Filip říkal, že vlastně na Bezmezu běžně úplně kytarové kapely zas tak často neměly, ale to se samozřejmě mění s nově vzniklou synergií. Jinak máme přece jenom nějaké společné věci mezi Besedou a Moon Noise. Často se říká, že festival dělá jako z 50% line-up a z 50% publikum. A mezi lidi, co poslouchají Starter, patří samozřejmě často aktivní hudebníci, producenti nebo prostě nerdi hudební a přesně takový lidé možná jezdí i k vám, ať už objevovat, a nebo užívat si ta jména, která objevili třeba v poslední době. Tak vnímáte, že je to vaše publikum způsobem třeba kritičtější než

0: Vybavování nových men probíhá v případě festivalového týmu Bez mezu. Tak jezdíte třeba na showcasey?
1: No, pořád, jak jsem mluvil o té komunitě, tak si myslím, že velká část toho line-upu, která může být většinovým nebo jako mainstreamovýmu návštěvníkovi a neznámá, tak ty zkrátka taky lovíme z nějakých našich kruhů kamarádů a hodně členů našeho týmu, tak studuje na brněnském FAVu a právě tady z toho prostředí si myslím, že jsme vytáhli jména, který jsou úplně super a normálně se na festivalech třeba neobjevují, takže to je takový možná naše specifikum.
2: Často se říkává, že dneska žijeme v postžánrový době a v playlistech posluchačů organicky rotuje všechno od hyperpopu po tvrdý kytary i třeba temná elektronika. A vlastně Beseda i Bezmez / Noise na tenhle trend skvěle reagují a často vlastně stírají ty žánrové hranice. Mě by vlastně zajímalo spíš z pozice promotéra, jak se staví ten funkční harmonogram, aby ten přechod od třeba intimního písničkářství k nějakému nočnímu rejvu nepůsobil jako pěst na oko, ale jako nějaký plynulej zážitek. A vlastně taková možná doplňující otázka, jestli existuje nějaký žánr, který si vůbec neumíte představit, že byste si na svůj festival kdy v životě pozvali.
3: No, my se na to vždycky nějakým způsobem snažíme nacítit, jak by to asi mohlo fungovat, protože už víme zhruba, jako, jak to na té scéně Ačku, Bčku, Cčku vypadá v kterou dobu. Co je pro nás vlastně nejméně akceptovatelné, je tam dát třeba 5 podobných položek za sebou. Naopak střídat to a klidně úplně nějak dramaticky, to se nám vždycky osvědčilo. Já už, když jsem s tím začínal před lety nějakých 25, tak nebyl problém tam zkombinovat soudobou operu s black metalem. A vlastně na tom hezké to, že i ti lidi, co běžně poslouchají třeba Popík nebo nějakou alternativu, tak fakt tam stojí na nějakou besnu, třeba fakt poctivý black metal a užívají si to, protože můžou a objevují něco nového a vlastně mají tu jistotu, pevně věřím, že to tak každý vnímá, že z toho žánru, ať je jakýkoliv, vybíráme tam jména, která jsou fakt kvalitní, no, že se na to můžou spolehnout.
2: Filipe, cítíš to podobně?
1: Asi jo, no, tak neřekl bych, že bychom měli nějaký žánr prostě vyloženě na blacklistu a naopak právě ta pestrost nás vždycky taky bavila. Jo. Byť jsme, jako, jak jsem říkal, že třeba úplně jako kytarové věci u nás dřív na Bezmezu nebývaly, tak pořád to byly dost různorodý projekty. Taky jsme tam měli operního pěvce, který si do toho šmrdlal jako nějaké elektronické podklady a pak jsme se nebáli prostě tam hodit nějakou noizovou experimentální elektroniku. Ta linka prostě se musí nějak jako cítit dramaturgická spíš než vypočítat v Excelu.
3: Já teda ještě vnímám, že je důležité vzít takovou kapelu, která se nebere moc vážně, no, aby to fakt jako bylo trošičku odlehčené a příjemné.
2: Můžeme se teda na vašich festivalech těšit třeba na glam rock. chápu to správně.
3: Třeba glam rock, to si u nás moc představit neumím, no, to je pravda. A podobně nějaké fakt jako vážné metaly, ale jako nějaké metaly, kde se ti lidi neberou vážně, třeba Liturgy, to je specificky z tohle ranku, proč ne?
0: Mluvíme tedy o kontrastech v line-upech a možná taky nějakých až jako šílených spojeních po sobě. Máte někdy opačný problém, že třeba by vám něco chybělo na té jako československé hudební scéně, že byste hrozně rádi doplnili nějaký jako žánrový prvek, nebo prostě protože se ty ročníky už opakují, tak třeba z jednoho konkrétního nějakého rybníčku nebo ranku už máte třeba ty jména jako vystřílená a cítíte, že by bylo fajn, kdyby těch projektů podobného typu vzniklo víc?
1: No, nebo začni, prosím.
3: My jsme hodně přemýšleli o tom, jestli to víc stočit třeba k tomu rapu, který u nás nikdy neměl úplně na ruží usláno, byť kapely jako Berlin Manson nebo podobné projekty.
0: Nebo raperka Backwash, kterou jste měli jasně, historicky. Letos máte Lady Likes.
3: Takže snažíme se i tohle reflektovat, ale to publikum možná úplně to nejmladší, jako nejsme schopni chytit jako tady touhle jako nějakým přístupem. A myslím si, že by to ani nebylo dobře. Zároveň my jako dramaturgicky se pohybujeme všichni trošičku, jsme tam hodně rockeři a alternativci, máme rádi elektroniku. Taky to trošku obkresluje ten vlastně náš hudební vkus, no, dalo by se říct. Nemůže tam být úplně všechno.
1: No, já tady oslým můstkem můžu přejít k tomu rapu, protože já vlastně v rámci toho našeho dramaturgického týmu dost tlačím ten rap právě, protože jsem jako rapový posluchač a myslím si, že ho i na letošním line-upu budeme mít celkem hodně, můžeme pozvat prostě na jména typu Jamaica Fuzzball, Hits, Don Bart, výborná ostravská crew. No ale na co jsme narazili, co nám právě jako velmi chybí, tak jsou ženská jména v rapu. A tím, že vlastně se soustředíme spíš na československé interprety, tak tady to platí dvakrát tolik než ve světě. No. Takže to je určitě věc, které bychom chtěli na scéně vidět víc.
0: Teď už zpátky k hudbě, pustíme si Horse Lords, které bude možné vidět a slyšet na letošní besedě. Hitparáda neobjevených.

0: Právě nám dohráli Horse Lords a dost taková chaotická, ale hodně zábavná skladba, na kterou si představuju, že může proběhnout rituální tanec jakéhokoliv typu, třeba právě na letošní besedě. Možná se k tomu Zdeňku nabízí otázka, jaká byla třeba ta nejkrásnější nebo nejbizarnější synergie mezi tím, co se děje na pódiu a právě publikem, co si třeba z besedy pamatuješ? Za těch spoustu ročníků.
1: Těžko říct, no.
0: Chodí tam třeba hodně vystupující do lidí?
1: Třeba Backwash byla v těch lidech jako úplně naplno a tam to bylo neuvěřitelné. To mělo velkou sílu. A baví mě tam vlastně to, že přesně tam člověk vidí lidi, kteří 100% ten žádný neposlouchají a stejně jsou tam a baví se. Třeba na těch Backwash byli i místňáci z Tasova, kteří takovém žánru, něčem takovém vůbec nemají tušení, pravděpodobně, nechtěl bych je samozřejmě podceňovat, ale a fungovalo to nějakým způsobem. A speciálně ti Horse Lords, myslím, že skvěle ilustrují to, že u nás může skvěle fungovat instrumentální, složitá, repetitivní kapela. Pro mě největší zážitek ze všech besed možná vůbec byla taky instrumentální kapela Three Trap Tide Grass, jako před nějakými 10 lety, to bylo něco neuvěřitelného. A to bylo ještě víc v úvozovkách chaotické. Já tohle jako nevnímám chaoticky, pro mě je to taková hračičkovská, uvolněná věc opravdu na takové křepčení všeho druhu.
2: Ty tu otevřenost vašich diváků zmiňuješ několikrát v rámci tohle našeho povídání, nebo už si několikrát zmínil. A co nějaká otevřenost v rámci mladých tuzemských jmen, jak reagují vaši návštěvníci na ty neokoukaný a třeba začínající jména?
1: Já myslím, že skvěle, že spousta z nich si to ani pořádně nestuduje, říká, že jede na besedu, aniž by to měli pořádně poslechlé a snaží se tam nechat objevit. A mám velkou radost, že se nám daří do toho vtahovat trochu i ty místňáky, což se snažíme podporovat tím, že na celý víkend mají teda vstupenku za 200, ale přijde mě to vlastně jako dobrý support toho, že tam mají jako takový večírek, kde se počet obyvatel v obci dvoj nebo strojnásobí, aspoň na ten jeden víkend.
0: Když se teď přesuneme do Velkého Meziříčí, tak co se týká té synergie mezi tím, co se děje na pódiu a právě publikem, tak tam věřím, že minimálně pro ten letošní ročník, jak budete objevovat různá, jako i třeba nová zákoutí města, tak i ten prostor vybraný a ta daná lokace může hodně pomoct právě té atmosféře. Na co bys Filipe pozval jako na nějakou specialitu? Zmiňoval se kinosál, třeba ve kterém se bude vystupovat. Někdo, kdo třeba Velkým Meziříčím jenom projížděl, nebo to tam úplně nemá třeba dobře v paměti, tak co jsou ty místa, které nabídnou možná nejunikátnější atmosféru letos?
3: No, zrovna jako pro lidi, co znají Velký Meziříčí jenom jako město, kterým prochází dálnice, tak tihle si lidi znají i jednu z našich lokací koncertních. A to je právě ten dálniční most, protože u nás bude letos hrát kapela Wilderness a ten dálniční most, ono z té dálnice se ani jako nejeví, jako že by byl tak velký, ale když pod něj sejdete, tak to je fakt jako monstrum, jo? To je něco obrovského a vážně jako každýho to tam musí uchvátit, jenom jako ten hloupý úžas toho je, tady je něco hrozně velkého, jako, ale fakt to funguje, jo? Jako vzbuzuje to hrozně silnou emoci, ten beton prostě. No a pod ten most hodíme ty Wilderness spolu se skupinou Miaulau a bude to tam v takové zaprášené a zaprášeném kopci a žádné pódium, prostě a bezprostřední kontakt se syrovostí.
0: Musím říct, že věta hodíme Wilderness pod most nikdy nezněla víc punkově, teda to zní výborně.
2: Je to úplně skvělý a ty jsi strašně teďka popsal tu esenci právě festivalu Moon Noise, která tam pro mě, a to jsou přesně tyhle neuvěřitelné místa, na který bys člověk jako normálně nezavítal a ještě ve spojení s úžasnou dramaturgií. Já se tě zeptám ještě na jednu věc, protože jste s Bezmezem i na jako velkým začátku, kdyby si těch prostředků měl neomezený množství, jaký by byly ty jména, který by si pozval? Máš nějaký promoterský sen, nějaký koncert, který by si rád udělal?
3: No, jakože my nemáme asi úplně nějaký ambice růst do nějakých úplně závratných výšin, takže jako spíš, kdyby jsme měli už nějaký ten obnos těch financí, tak bych hrozně rád zaplatil právě ty lidi, co nám zadarmo pomáhají to realizovat. Jo. Jinak si myslím, že my jsme vlastně jako ten první ročník, co byl openerový, ten první, na kterém jsem se podílel, tak my jsme tam měli celý hudební line-up s víc než 25 umělci poskládaný asi za jako 25 000. Jo. Jako za úplně hrozně absurdně málo peněz, protože vystupovali kamarádi, dávali nám prostě dobré ceny. Takže jako úplně to jako nepotřebujeme. No. A jako kdyby jsme ty peníze měli, tak bych ty naše vystupující zaplatil férově. Tak bych to řekl.
2: To zní až neuvěřitelně. Letos ale i díky spolupráci právě s Hard Noise, tak nějaký ty možnosti máte a rozšiřujete line-upy o zahraniční jména, i když třeba o zahraniční jména, které jsou jenom kousek vedle. A teď se podíváme na Slovensko, na Kodikyho a jeho track Juchu.

0: Kodiky a jeho juchu ve startéru na rádiu Wave. Vy posloucháte letní speciál a ve studiu ještě jednou vítám Zdeňka a Filipa. Děkujeme za tohle krásné povídání. Vaše festivaly jsou hodně specifický. Nejsou to festivaly, které jsou obrovský někde na runway, na rozpálený runway, kam přijedete a je to spíš takový boj o přežití občas. Jsou to oboje dvě velmi jako příjemný místa, ať už teda městský festival, anebo nádherná příroda na besedě. Jde si vůbec podle vás ty festivaly užít reálně jako dovolenou? Protože já si myslím, že zrovna u těch vašich dvou festivalů to reálně jde.
1: No jednoznačně říkám, že to je dětský tábor či letní tábor pro milovníky hudby, ani ne dětský, ale děti jsou tam samozřejmě taky. Takže určitě to užít jde, máme ten limit na 1500 platících, což je malinko méně než dřív, takže opravdu i v tom prime timeu tam člověk bez nějakého velkého prodírání se dostane dopředu a může se téměř dotknout té své hvězdy a tenhle kontakt mě přijde velmi důležitý.
0: Vaše festivaly mají i obrovské množství nehudebního programu. Filipe, ty si tady mimo mikrofon při poslechu Kodykyho zmiňoval, že nás čeká hodně speciální set v rámci Moonnoise letos. Na co se můžeme těšit?
2: Je to tak, Bezmez není vůbec jenom hudba, máme spoustu jiného programu, ať už jsou to výstavy, autorská čtení, anebo právě třeba tady tahle ta konkrétní specialita, kterou předvede Kodyky. K tomu využijeme ten zmíněný kinosál, v kterém budeme promítat film Waxworks, to je film prostě z 20. let. A Kodyky k němu zahraje živý elektronický set, který vlastně už má složený a už ho jednou performoval v Brně právě na akci, kterou jsem spolu pořádal, takže si dá druhou reprízu tady ve Velmezu v kinosále. Myslím si, že to bude jako super unikátní osvěžení právě hudebního line-upu.
3: Těžko říct, jak moc bude u toho Kodyky nasvícený třeba reflektory, ale pokud jo, tak si myslím, že to bude velký souboj pro oči, kam se dívat dřív, protože jeho energie za těmi playery je opravdu jako nezaměnitelná a do toho mít ještě vedle plátno, to podle mě každou jako chaotickou duši to musí určitě stimulovat.
0: Zdeňku, pojďme se ještě říct, co nás čeká z doprovodného programu právě na besedě, kromě té úžasné hudby.
1: No tak v první řadě podcast Boys Rádia Wave. Mám rád, že s Krištofem Šimkem to vyšlo, protože jsme o něm uvažovali už loni. Máme tam taky debatu o bezpečí ve vztazích domácím násilí, iniciativa Pod Svícnem. Pak mi přijde důležité, že jsme tam do toho zapojili i region, protože tam budou mladí ředitelé vlastně kulturních institucí z Veselí, ze Strážnice a z Radiště. To bude v rámci pořadu Art Café. A bude tam taky nějaké divadlo, soutěž písničkářů, máme tam taky podcast Prompt s Matějem Schneiderem a Jonášem Kucharským, takže každý si tam najde i nějaký odpočinek mimo hudbu, když bude chtít.
3: Starter je taky soutěživý samozřejmě, tak možná jenom krátce k té soutěži písničkářů, je třeba možné se ještě nějakým způsobem zapojit?
1: V tuhle chvíli je to už uzavřené, teda máme tam i nějaké ranní probuzení, tam to bude zkušená písničkářka Lucie Redlová, jinak tam máme 5 písničkářů a 2 z nich si zahrajou potom znovu, jeden v tom setu poměrně slušném na hlavní scéně kolem 6. hodiny a ten druhý nebo druhá potom na C-čku, jinak to probíhá na scéně B.
0: My za Starter budeme všem písničkářům držet palce, jak to rádi děláme. No a rozloučíme se písničkou od kapely, která se ostatně ukáže na obou dvou festivalech letos. A je to Market a jejich Rizla. Posloucháte Starter na Radio Wave.
4: Starter.

0: Než se rozloučíme s dnešním startérem a i s našimi úžasnými hosty, tak se vás nemůžu nezeptat na věc, na kterou se právě ptáme všech, kteří přijdou k nám do studia. A je to nějaká rada na start, kterou byste dali ať už začínajícím umělcům, kteří nás poslouchají, anebo třeba i začínajícím promotérům. Co byste třeba řekli sami sobě, kdybyste znovu začínali?
1: Hlavně se nenechat odradit všemi potížemi, které přijdou nevyhnutelně, a vydržet, protože to stojí za to, pokud tu hudbu děláte rádi, pokud festival děláte rádi, tak se to nakonec, věřím, podaří. Samozřejmě problém je ta ekonomická stránka, obzvláště v dnešní nejisté době v oblasti grantové politiky, ale myslím si, že to pořád má cenu zkoušet a třeba i s něčím novým začínat, když to bude mít opravdu nějaký koncept, bude zatím nějaká komunita, která pro to bude žít.
2: Od Filipa už víme, že spíš lepší hudbu mít rád, než nenávidět, co se týká organizování hudebních akcí. Co ještě dalšího bys doporučil komukoliv, kdo s tím třeba nějakým způsobem straglí nebo právě teď začíná?
3: Jo, já bych doporučil, že je dobrý aj nenávidět lidi, protože, jak jsem už několikrát zdůrazňoval, je prostě pro mě hrozně podstatný, že jsem obklopený lidma, co jsou pro mě jednak inspirativní a mají tu sílu něco dělat, takže prostě chodit ven do klubu, seznamovat se s lidma a udržovat si nějaký trvalý, kvalitní vztahy, dobrý přátelství a společně tvořit, to je prostě nejlepší.
0: Pojďme si ještě říct rychlou pozvánku na vaše festivaly, pojďme si připomenout termín, pojďme si připomenout možná ty nejdůležitější jména, no a hlavně třeba i webové stránky nebo místo, kde můžou potenciální návštěvníci a posluchači Rádia Wave najít všechny informace. Tak Zdeňku, pusť se do toho.
1: Tak 33. beseda, těžko se tomu věří, že už tolikátá, bude 31. července, 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Máme tam 50 položek, dominuje asi Liturgy, Horse Lords, Lady Likes, Balaklava, Načeva. Je tam toho opravdu spousta a věřím, že tam toho spoustu taky objevíte. Web je beseda u bigbeatu.cz.
2: No a v podstatě na samotný závěr festivalové sezóny tady bude Bezmez, Moon Noise, tak Filipe.
3: Tak náš festival bude 20. a 23. 8. ve Velkém Meziříčí. Je to super krásné město a dostanete na tom festivalu obojí. Budete mít možnost stanovat u rybníku, ráno skočit přímo šipku do studené vody, schladit se, pak si dát oběd ve městě, poslechnout si experimentální elektroniku na cymbál od Johany Kláry Kratochvílové a potom večer zakončit třeba z Wilderness pod dálničním mostem a dorazit se, tak říkajíc, znovu toho rybníčku v areálu na nějakou příjemnou lokální elektroniku z DJ sety.
0: Zní to v oboje naprosto nádherně a doufám, že se s Filipem dostaneme na obě dvě tyhle akce letos. Dnešními hosty ve startéru byl Filip Valíček a Zdeněk Neuser. Díky moc, kluci, že jste za náma přijeli.
1: Díky za pozvání, ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
5: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
6: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
5: youtube.com/radiowave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
7: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Stage Rádia
7: Wave.
6: Stage Rádia Wave.
5: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel.
6: Ze studia Rádia Wave až na světová pódia.
5: Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
7: Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave.
8: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert kapely Yard Act z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festival. Yard Act je britská kapela založená v roce 2019 v Leedsu. Ve své tvorbě propojují post-punk, indie rock, hip-hop i elektronickou hudbu a jsou známí charakteristickým vokálním projevem frontmana Jamesa Smitha. Tyto kvality dělají z Yard Act jedno z nejvýraznějších jmen současné britské postpunkové scény. Jejich debutové album The Overload z roku 2022 se dostalo na přední příčky britské hitparády a přineslo kapele nominaci na Mercury Prize. Na něj navázali v roce 2024 deskou Where's My Utopia. Dnešní Stage právě začíná.
4: Stage.
7: Stage Radia Wave.
4: Stage Radia Wave.

0: herzlich und pure.
1: All right, you've been very patient.

this one. Cheers. Yeah, that's good.

0: Právě jste slyšeli koncert britské postpunkové kapely Yard Act z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák. Playák. Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

poslední. Ty kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

fas. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít s tím,

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.